0: Noc plná hvězd.
1: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
2: Melichár, no jo, Melichár, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
1: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
2: Ze Silvestra.
1: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichár.
2: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy.
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma.
2: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku? Nemáte močáka?
1: Ježi,
2: nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltá nekláku, nevěl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám. Trojnásobnýho. Sila.
2: Já? Trojnásobnýho. Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz. A ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
2: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptýz.
2: Ajejejejejej.
3: Striptýz. No.
2: Mě bolí hlava až po černic.
3: Ale ostuda, víte to.
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptýz?
1: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebyla.
3: Já, no.
2: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježišmarja, tam taky striptýz?
1: Ne, tam se dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál,
1: jo? No jo, Brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár.
2: Pracháče, to je právě to, to je právě, to je dneska tahle ta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Žijete, vy nemáte šindel, chudá nebo malá?
2: Ani jeden, proto já takhle dovádím.
1: Jo,
2: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
2: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, ale vy máte střechu?
2: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
1: Je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
2: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
1: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
2: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
2: Vrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
2: No.
1: A šindele, tedy došky.
2: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
2: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
2: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
2: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: A co pak to došly?
2: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachavá.
1: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
2: no,
1: bez došku, no, bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
2: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.

0: Noc plná hvězd.
1: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Váš nos, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vašnosti, to je jen malé škrábnutí vašnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vašnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vašnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko, vašnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není, vašnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vašnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán, to je horká půda. Najednou to vybouchne. Ale ne, vašnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vašnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vašnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vašnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude, vašnosti, těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou, vašnosti, společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane, vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla, vašnosti, špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení, vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít ty Taliáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí, tak vašnosti ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláč, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí, vašnosti, válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmik a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlo.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Ušetři si

0: Noc s hvězdou.
1: Člověk se stále nějak a něčím pohybuje. Při některých pohybech sedí, při jiných například na bicyklu, jako by šel, šlape. Pohybuje se tedy sám a pohybuje svým prostředkem, zatímco jinými prostředky je sám prostorově posunován. Pokud opomeneme občasné postání v tramvaji, je výtah jediným dopravním prostředkem, kde člověk stojí. Zažil jsem výtahy velice těžké a velice pomalé. Jízda jimi nám připadá jako prorážení prostoru nad naší hlavou. Výtah se dere nahoru s mohutnými otřesy, nárazy. Šachta je touto jízdou teprve vytvářena či rozšiřována. Člověk si připadá jako průkopník. Jsou to výtahy velice staré. Bývá tam dokonce tabulka s ozdobně provedeným jménem výrobce, ale jezdí. Jsou dojemné v tom svém úsilí dostat se nahoru a dovést tam i vás. A jsou krásné ve své vytrvalosti a věrnosti, které obě trvají už desítky let. A jsou taky výtahy lehonké, svižné, které svým vertikálním tunelem stoupají jako puštěný balonek z pouti. Než se nadějete, jste v pátém nebo desátém poschodí. Ale velice často taky ne. Kdysi dávno se vyprávěl vtip, jak jednotlivá oddělení v továrně na výtahy byla odměňována. Prémie a ceny získali výrobci motorů, výrobci lan i výrobci klecí, ale nejvyšších procent a odměn dosáhli prý ti, kdo psali tabulky "výtah nejede". No, i to jsme překonali a nevím, jestli je někde ještě dům, kde by se tenhle nápis objevil. Patří už jenom do muzea. Právě tak jako nápis, který býval na vstupních cestách našich obcí. Žebrákům a hercům vstup zakázán. No vidíte, kolik já dneska projdu obcí. Když je někdo řidičem elektriky nebo průvodčím ve vlaku, když někdo třeba venkovský listonoš koná svou službu na kole, dá se za ta léta spočítat aspoň přibližně, kolik toho za život ujel. Dá se pak říci, kdyby se mé cesty daly dohromady, bylo by to jako dva rovníky, anebo bylo by to jako z Lisabonu do Vladivostoku. A když je někdo průvodčím a řidičem ve výtahu, nepočítají se jeho trasy a jejich součet nikoho nezajímá. Jezdí si jedním domem třeba 50 let, ale nehne se odtud. A přece to jsou dálky. V Grand Hotelu Moskva Pup v Karlových Varech, kde jsem po celá léta pravidelně bydlíval, obsluhoval výtah pan Boháček. Byl to muž drobonké postavy. Byl oděn ve služební livrej a na hlavě měl takovou livrejovou čepičku, takovou okrouhlou krabičku. Než se se mnou blíže seznámil a než tedy pochopil, čím jsem, říkal mi pro jistotu pane řediteli. Nevymlouval jsem o to. Je krásné být někdy zařazen někam, kam vás sám život nezařadí. A pak být ředitelem pouze ve výtahu je přijatelné. Člověk stojící ve výtahu může být čímkoliv. Neřekl bych, že ředitel stojící ve výtahu se liší od komínka stojícího ve výtahu. Tady, řekl bych, jsme si tak nějak všichni rovni. Jakmile vystoupíme, tato podobnost a stejnost padá. Krok ředitelů se markantně liší od kroku Kominíkova, který na rozdíl od ředitele se pohybuje ve výšce a musí někdy těžce balancovat ve svém labilním postavení. Tak tedy pan Boháček tu jezdil celá léta. A kdybychom i jeho trasy nahoru a dolů sečetli, pan Boháček by byl prvním naším kosmonautem. Taky si myslím, že pravidelná jízda výtahem ovlivňuje člověka. Každá jízda, každý pohyb, který je jeho profesí, ovlivňuje člověka. Myslím si, že například řidič tramvaje je podvědomně drážděn svou vazbou ke kolejím. Myslím, že tu vzniká něco jako latentní žárlivost na řidiče, kteří ke kolejím vázáni nejsou. Například řidič tramvaje vidí, že řidič auta se dostal na jeho koleje ne ze své vole, ale z dopravní nutnosti. Někdy to jinak nejde. A on zvoní. Vidí ze svého místa, že řidič auta uhnout nemůže v ten okamžik, že jde o sekundy a že uhne jen, co bude moci, ale on zvoní. Mluvil jsem o tom s jedním taxíkářem pražským a on mi tuto zkušenost potvrdil svou letitou praxí a taky mi poradil. Když na vás zvoní, tak stočte okénko a mávněte mu, že může jet. Ale já se o to nikdy raději nepokusím. Já se totiž obávám, že by vyhověl. Při svém stálem hostování ve Státním divadle v Brně bydlím vždycky v hotelu Morava. Je mi tu dobře. Všichni mě tady už znají, patřím za ta léta tak trochu k inventáři podniku. Tady je výtah, v jeho škleci jsou na obou bočních stranách zrcadla. Podívám-li se vpravo, jsem tam já. A totéž vlevo. Nejedu vysoko, bydlívám nejvýš ve třetím patře, ale výtah nejede rychle a já mám čas s těmi svými podobami navázat jakýsi kontakt. Tak co, kam? Ptám se jednoho. A on odpoví, do třetího. Já taky povídám. Usmějeme se oba. Já se podívám na toho druhého. A kam vy? Do třetího patra. Vy taky? Ukážu na prvního a řeknu, on taky. A já taky. Takže všichni tři, co? Haha, řekne jeden i druhý i třetí a všichni se tomu zasmějeme. A nebo jindy. Taky na oběd? Taky. A vy? Já taky. A jedeme všichni tři na oběd. Po obědě jdeme nahoru a zjišťujeme, že všichni jsme si dali totéž. Pak já vystoupím a ty dvě moje podoby tam jezdí tak dlouho sami, dokud opět nenastoupím do výtahu. A hle, oni tam jsou. Vyprávěl jsem to komusi a on mi namítl, že ve chvíli, kdy vystoupí moje podoby, už tam nejsou. Zasmál jsem se. A kde by byli? Ale on namítl dále, že by tam pak nový příchozí musel vidět ty moje podoby. A ten naopak, že tam vidí podoby svoje. Kdyby tam podoby každého, kdo jede výtahem, měli zůstávat, byl by v těch zrcadlech přece nával. Nesmysl. Nevím, jak ostatní podoby, ale moje tam zůstávají. A když někdo přistoupí, ustoupí moje podoby stranou. V těch zrcadlech je totiž široký a daleký prostor mimo naše zorné pole. No a z této úvahy vidíte, že jízda výtahem obohacuje a zušlechťuje náš myšlenkový svět.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: A vy, páni muzikanti, ničeho nehleďte, nech všetci poručají svoju vždycky veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kdo bude mět solo. Muziky nepošťajte chytrým ani

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je v mládě.
1: Banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Ale prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodejť. Táta hraje taky.
1: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak, jako táta, no. Že jo, no jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele!
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulele vlastně?
1: No člověče,

0: nějaký ukulel.
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan ukulele bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan ukulele, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? A jak si vědět, že ten pan kulele bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej. Thank you.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Noc s hvězdou.
2: Starý Lokša byli známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noci a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování aj řeč. A tu jejich totém, kača, začal čuchat, že sa s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
3: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště stejnajících.
2: Obuli si holenky a šli do tej voňavej búdky. Cestu zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. Psíni zavrčali na bílou skvav.
3: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
2: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pantok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
3: Červánku mého života, nech tě opatruje veliký Manitua, a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubuje koňa.
2: Zastrčili fajku míru do kordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u Červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ho zvali ke stolu. Strýca uvelebili velko možno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
3: Bídný Červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
2: Bídný Červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
3: Bídný červenej!
2: Bídný Červ pravil.
4: Všecko prožrás, nemáš ani vindry, nic sa nalévat nebude.
2: Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
3: Co? Ty mustangovole, no? Ty nechceš nalévat orlímu drápovi? Víš, kdo já jsem? Veliký syn prárie. A vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a tím mobuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý Červe.
2: Opuchlý Červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lapl Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráb sa vydrápal, naježil sa jak morák a žoch, obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo řinčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinou. Začalo ždúrání, škubali sa s hospodskými jak psi, překotili plynovky, trúby spadli na Lokšu, hnedka i byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci sa po přečtení protokolu uščůřili a ptali se. Tož, Lokšo, jak to bylo?
3: Pane Rado, my jsme se už s hospodským porovnali a už zase nalévají ohnivou vodu. Však mám aj pleskačku sebou, nechcete?
2: Drahý strýčku, nedá sa nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých. Tož týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
3: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k temu mě můj Červánek hodil všecky indiánky do šporhel.

vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

pak přes balkon seš vyhošťan a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: venek, zpátky do trenek.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Slyšel jste někdy jméno Dmitrij Šostakovič?
2: Dmitrij Šostakovič, počkejte. Jo, já se pamatuju, že Ježek nám o něm povídával, že byl náramně nadšený jeho hudbou. To je ten mladý, slavný sovětský skladatel, ne?
1: Ano, ano. Dmitrij Šostakovič je asi největší žijící skladatel toho času vojín Rudé armády.
2: On je na vojně?
1: Velice na vojně. I když by sám snad chtěl být ještě víc. Bojuje dnes svou hudbou. Zahájil velikou symfonickou ofenzívu. A vyhrává na celý čáře. Když Hitler napadl Sovětský svaz, Šostakovič se hned hlásil do armády. Vojáci ho poslali domů, protože dobře věděli, že jeho pravé místo je u klavíru. Ale Šostakovič si nedal říct.
2: Já už si vzpomínám. Jak Němci začali loni oblehat Leningrad, že jo, tak se Šostakovič přihlásil do občanské civilní obrany.
1: Ano, byl tenkrát jedním z vůdců kompoziční školy Leningradské hudební akademie. Tak nastoupil svou strážní službu přímo tam, v akademii. Za náletu hlídkoval na střeše a pomáhal při hašení zápalných bomb. A o tom jsem právě chtěl mluvit v souvislosti s těmi můzami, co prý za války jsou sticha. Při těch náletových hlídkách totiž, když Leningrad hořel a nebe bylo plné ohňostrojů protileteckých baterií, když Hitlerovi bombardáky mu hučeli nad hlavou a leningradský lid po jeho boku den co den a noc co noc odmítal vydat své město fašistům, tenkrát právě Šostakovič složil svou sedmou symfonii.
2: Drazí přátelé u nás doma, o osudy Sovětského svazu se nemusíte bát. Protože když obležené město se jednou rukou brání a druhou píše symfonii, která už dneska vítězně obletěla svět, to je zárukou, že má zač bojovat a že mu patří vítězství. No a tak vojín Šostakovič, který s ostatními leningradskými občany bránil své krásné město proti zvěřinci pana Schickelgrubera, se stal prvním velikým básníkem Spojených národů.
1: Dokázal, že hovoří-li děla za lidská práva, nemusí muzy mlčet.
2: Ukázal, že doby vlasatých umělců ve slonových věžích jsou už dávno pryč. Ukázal, že moderní umění roste z lidu, z jeho krve a z jeho jistoty ve vítězství.
1: Drazí přátelé, my bohužel nejsme ani hudebníci, ani hudební kritikové. Nemůžeme vám toho tedy moc o Šostakovičově nové symfonii povědět. Ale tolik víme, že Arturo Toscanini svedl a vyhrál těžkou bitvu s Leopoldem Stokovským o privilej dirigovat první provedení této symfonie na západní polokouli. Úspěch v Londýně a v New Yorku nebyl o nic menší než úspěch v Moskvě. A jsou hudební odborníci, kteří tvrdí, že od dob Beethovenovy páté symfonie svět nic podobného neslyšel.
2: Na mě pořád dělá ze všeho největší dojem to, že ta symfonie přichází z obleženého města a že země, která se brání největšímu a nejkrvavějšímu útoku historie, má ještě čas a sílu na zpěv.
1: Já myslím, že právě ten boj ten zpěv dělá. Sovětský lid stojí v prvních liniích bitvy za celé lidstvo. Pane, když víte, že bojujete za budoucnost světa, tak to musíte zpívat.
2: Všechny Spojené národy zpívají vítězný pochod. Zpívají si ve všech svobodných řečech společnou píseň. Zpívají američtí dělníci v muničních továrnách.
1: Zpívají vojáci, letci a námořníci.
2: Zpívají posádky lodí, které vezou na sovětskou frontu z Nového světa americké tanky.
1: To je, poslouchejte, krásná představa. Z Nového světa vede do Ruska nepřetržitý proud zbraní a válečného materiálu. A za ty tanky, letadla a zásoby poslal sovětský lid do Ameriky malou krabičku. Letadlo jí přivezlo z Kvibiševa do Teheránu. Tam byla naložena do auta a odvezena do Kahýry a odtud vzduchem přes oceán až do New Yorku. V New Yorku jí otevřeli, vyňali svitek mikrofilmu, zvětšili, okopírovali a odevzdali mistru Toscaninimu. Byla to Šostakovičova partitura sedmé symfonie. Sovětský svaz zaplatil za tanky 252 stránkami symfonické hudby.
2: Protože tahle válka se bojuje taky za krásu a za umění. Nejen za spravedlnost. Bojovat za svobodu, to je bojovat za život. A za radost ze života. Aby lidi mohli bydlet v krásných domech, číst dobré knihy, těšit se z krásných barev a naslouchat bohaté hudbě.
1: Ovšem, jedno mě napadá, ale Vy se třeba budete zlobit.
2: Jak to co?
1: Koukejte, Hitler má taky plnou hubu umění. Třeba fašisti taky bojujou za krásu.
2: To se vám teda povedlo znamenitě. Tedy fašisti, prosím vás, bojujou za krásu.
1: No co chcete? Ale... Hitler přece řekl o Heydrichovi, že byl největší umělec a tvůrce.
2: Jo, to máte tak. Fašisti bojují o to, aby všichni umělci světa byli vybiti. Kdyby se jim to povedlo, tak by pak Hitler byl jedinej malíř a Mussolini jedinej spisovatel divadelní her.
1: Teď vám říkám, že bojujou vlastně taky za umění, to je těžký.
2: No, tedy vlastně jo. Bojujou za umění asi tak, jako mluvějí za Evropu. Evropa je zavřená na pranýři, v ústech má roubík a u pranýře stojí Hitler a mluví za ní.
1: Bývaly časy,
3: kdy Evropa jen tančila
1: a zpívala si.
3: Pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy
1: a řekla si,
3: hrome to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy
1: Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do

že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podání byl Göringem, se vzdala. A vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Při prvním polipku se jí však kaprál hnusí, ty štukatérský fousky a ty oči husí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vybral ze šuplete v kase. I schlívka jí ukrad to vykrmený prase.

0: na prsou klečí.
1: Ještě dřív, než se kaprál nad Evropu skloní, už je tu strejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie
2: a strýček Pepa z Ázie.
1: A jak do jedovatý zmije, každý z nich teď do kapra.

0: Slyšeli jste černou čtvrthodinku Voskovce a Wericha z Ameriky.
1: Tak zase nás můžete poslouchat zítra. Ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak prosím vás, velice opatrně.
0: Teďka podívejte se, sedláci. Sedláci, slyšíte? Nic nevorejte.
1: A dělníci, slyšíte?
0: Slyšíte, dělníci, vorejte vůbec všecko.
1: A železničáři, kde můžete, udělejte na lokomotivě brousek.
0: A pamatujte si všichni, lež má krátký nohy,
1: ale
0: Goebbels má jednu ještě kratší.
1: Nikdy nezapomeneme na lidice.

ví zbytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach, země, která skrývá zlatej prach.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si to představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrej, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Vždyť ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Sprosťáku. Tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
1: no,
2: ho lovil.
1: Dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Okay.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to je? To je manžel?
2: Zpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána krále, kam zhodal? No,
1: kam spadlo. To se někam spadlo.
2: Kam? Vezmiš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No tak, prosím tě, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to je... ráda, to je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: Co je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
1: Ahoj, co tu děláš? Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
3: A čemu se chechtáš?
1: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako, dovolíš asi.
3: A ty se nesměješ.
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to taky Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady... Zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh, veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
2: No, popuká.
1: No, ale proč si vlastně nesedneš? Ládíku, proč jsem přišný pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem, notabene takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku, ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude mi, myslím, nejlepší.
1: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Nikoho. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Nervně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
3: No, jo? Vidíš.
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
1: A v tom najednou přeci nechrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace, příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, tak takhle to teda
2: bylo. Já to dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
1: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace,
2: no,
3: viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo.
3: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu popadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej,
1: no tak, to je napíjeno. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
1: No tak.
3: Já si ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Ne, že uvěřil, že se smál.
2: A a tím vlastně byla celá situace zachráněna.
1: Mějte se moc krásně.
3: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
3: No.
1: Z jaký situace?
3: No, když vstoupil ten manžel.
1: Kdy?
3: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
3: No s tamtím, s tím předevčerejším.
1: A s kterým?
3: No, počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Ládo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
3: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí. Víš?
1: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
3: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to. To bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
3: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
3: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
1: No to je fakt. Načo myslet věci, které vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
3: Vždyť je to legrace, neblázin, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že se s nemou dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
3: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
3: Proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by nikdo nevěřil.
3: Já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako?
3: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš.
3: Ne.
1: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
3: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
3: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
3: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
4: Uctivá poklonost.
3: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

s východním větrům se smál, brázdil oceán. Kormidlu sám pevně svíral,

0: Noc s hvězdou.
1: O čem dumáš, kamaráde Forbesi? Pravil náhle stařičký Nick, pozorovav, že Staten zvěd jen zvolna ukusuje přidělenou mu vůsta, hledě zamyšleně do prázdna. Vzpomínám na taťku, věc je oslovený měkce. Je to dobrý bojovník a vládne svým řemenem mnohem rychleji než nejlepší střelec svou pistolí. Obávám se, že bude mít určité námitky proti tomu, že jsem strávil 2 roky prázdnin a musím opakovat sextu, ačkoliv jsem mohl mít už po maturitě. Buď dobré mysli, těšil jiný kvarton, výzka je dřímajícího bernáška. Věřím i já Manitovi, že budu opět přijat jako příručí do obchodu s střižním zbožím, hlavně s pomocí tohoto věrného zvířete, jež bude zajisté výbornou živou reklamou. Takovýhle hovory, zasáhl rázně aspirín, do divočiny nepatřejí. Já taky zítra půjdu k šéfovi hlásit návrat dovolený. A už vidím ten jeho ksicht, to zas bude zbytečných řečí. Povzdychl si zatrpkle nejslavnější povltavský Westman. Ale teď, dodal s drsnou vroucností, teď nás matička divočina kolébá ve svým klínu a šéfové jsou v dáli za horama. Možná slova šerifova působila jako hojivý balzám na duše traperů znepokojených starostmi o zítřek. Hlouček vracejících se desperádu stichl a muži naslouchali téměř nábožně tajemnému hovoru divočiny, kterému jen oni rozuměli. Pod nimi šuměly vody Vltava Riveru, po obou březích ubíhaly černé obrysy divokých skal a na nebi tiše plál veliký medvěd. Moutná drva praskala v ohni a vatra se zvolna rozhořívala zvouc k potlachu.

0: Noc plná hvězd.
1: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova, a to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který by křikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní. Vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale. Zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali།í.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Povídáte prý si tady dneska o cestování a mám k tomu přispět. No, cestování je pro mě pohyb člověka z místa do místa, tedy z bodu A do bodu B. Někdo se pohybuje rád, někdo jenom, když musí. Já osobně se pohybuji rád, velice rád, když už musím. Každý cestuje taky z jiných důvodů, někdo cestuje do určitého bodu, do určitého cíle, aby se tam dostal. Někdo zase naopak cestuje bez cíle, jenom aby jel, aby plul nebo letěl, protože má rád pohyb. Samozřejmě, že důvody jsou rozličné při cestování. Někoho láká neznámo, někoho naopak zase známo. Dokonce dříve se psalo na bílá místa map, zde jsou lvy, tam nelezte a tak dále. A lidi tam přesto šli. A nebo já bych řekl, že dokonce právě proto tam šli. Protože lákalo to neznámo, nebo dokonce lákali právě ti lvy. Jsou tací fajnšmekři, řekněme latinsky, kteří jsou zvědaví na lvy. A mě tak nezajímá to místo okolo lvy. Pak zjistí, že tam žádní lvy nebyli, zabili se tam a pak tam prošli ti, co je před těmi lvy varovali. Já jsem spíš ten druhý typ, já se přiznávám, že velice rád jezdím někam, kde už to jaksi je známé, kde mám zabezpečený určité výdobytky civilizační, například postel. Já rád spím, tedy velice nevinné vyspání, samozřejmě jsem po turistické túře. Právě tak, jako mám rád, jsou někde zabezpečeny nápoje. Nevinné nápoje, samozřejmě. Proto já mířím třeba nejraději do Provence, nebo na Jižní Moravu. Protože spolu s Charlie Chaplinem, který řekl krásnou větu, věřím, že skutečně civilizovaní lidé míří jenom tam, kde zrají hrozny. A tak i já mám namířeno někam za hrozny obyčejně. A při té příležitosti bych tady rád vyvrátil pověst, která cestuje se mnou, někdy přede mnou, někdy po mně, že piju jenom červené víno. Omyl. Já piju velice rád, velice často bílé víno, dokonce víc než červené. A dovolte, abych při této příležitosti připil bílým vínem vinařům z Vážic a Mikulova, kteří právě letos po loňském neblahém roce pro naši révu docílili výborný bíl. Vín, ano, skutečně. No. Mám rád ta místa, kde člověk jaksi je doma, nebo je mu tam dobře. George Bernard Shaw objel dvakrát svět, prohlásil, že poprvé proto, aby on viděl svět, podruhé proto, aby svět viděl jej. I u nás jsou takový dvojí cestovatelé, jedni jezdí proto, aby viděli svět a druzí, aby potom doma mohli o tom známým a sousedům vykládat. Někdo jede za moře proto, aby viděl moře. A někdo proto, že ti od naproti už tam třikrát běhli. A hlavně tento druh cestovatelů říkává obyčejně, že to znáte, říkávají lidi. My jsme letos jsme dělali Švýcarsko a Itálii a napřes rok chceme udělat Francii a Španělsku. Já bych vždycky řekl, marná snaha, tyhle země jsou dávno hotové. Nemusíte je dělat. A hlavně ne tím, že projedete za týden s průvodcem v ruce, jsou šťastní, když to souhlasí, když v Píze šikmá věž, v Benátkách Campanila, v Paříži Eiffelka, vidíš, maminko, souhlasí, to mají pravdu a tak dále. Strašně rádi. Taky dvojí druh cestovatelů. Někdo jede někam, aby poznal cizí kraj, se vším všude, s počasím, podnebím, s lidmi, s travou, kuchyní a tak dále. A někdo naopak všude žádá to své. Jsou lidé, kterým na Jadranu vadí, že tam větší horko než na Šumavě. A Madrid. Madrid je zklamá. Vzpomínáš, maminko, tam neměli vepřový ani pivo. Já jsem zažil na krásném jugoslávském ostrově partu českých turistů, kteří 14 dní proseděli ve stinné zahradě hotelu, měli na hlavách klobouk, v ruce karty a hráli karty. Ty vůbec neviděli moře. A na vlastní uši jsem slyšel českou turistku, která si stěžovala vedoucí výpravy, že nebyla včas upozorněna, že moře je slané. Napila se ho, no. Nebo nedávno vyšla reportáž o Španělsku, kde pisatelka napsala, chcete-li mít rádi Španěly, nechoďte na koridu. Já bych té pisatelce řekl, milá, vážená pisatelko, já jsem taky viděl koridu. A já bych to řekl jinak, no, jestliže se vám korida nelíbí, nebo mně, no, tak se proto nezlobím na Španěly, ale ani na sebe. Jiný krajní mrav. Možná, že těm brutálním Španělům by se zdá surovější náš hokej. Nemůžeme vědět, že jo. Já myslím, že člověk má poznávat kraj a vidět věci i tamníma očima, nežádat pouze pořád ten svůj pořádek, tu svou kuchyni a tak dále. Ale já nemohu mluvit o cestování, já nejsem ten pravý na to. Já mohu mluvit o jedné cestě, kterou bych vám doporučil, kterou velice sám často podnikám, velice zajímavá trasa to je. I vám už byla doporučena, však to znáte, že vám někdo řekne, posíšte člověče, jděte do sebe. Nebo sám si někdy řeknete, nebo sama si řeknete, co kdybych šel do sebe? Já si to říkám při každém Silvestru. Tedy ne, když něco vypiju, když se vidím v televizi, jak si říkám, že šel do sebe. No, takový je něco. A tak tuto cestu do sebe jsem mnohokrát podnikal, dovolte, abych vám přečetl. Já jsem sestavil takové rady, protože k této cestě vám nikdo neporadí. Neexistuje cestovní kancelář, která vám řekla, jak a kudy do sebe. Tak tady jsem já, abych vám poradil. Za prvé, jdi do sebe vždycky sám. Nezví nikoho sebou, protože nevíš, do čeho přijdeš. Za druhé, nechoď do sebe příliš často. Je to významný čin. A často opakování by ztratil svou závažnost. Nejsi ani kavárna, ani biograf. Za třetí, jdi do sebe rovnou, bez oklik. Každá zacházka rozptiluje a mate. Mohl bys přijít do lákavějších míst, než si ty, zůstat tam a nedojít do sebe. Za čtvrté, jdeš-li do sebe, jdi rychle. Mohlo by se stát, že bys totiž sám na sebe nepočkal a odešel bys. Za páté, jdi do sebe vždycky a zásadně střízlivý. Není dobré potácet se pak v sobě a poškozovat se zevnitř. Za šesté, upozorni sám sebe včas, že do sebe jdeš, abys do sebe nepřišel nevhod. Za sedmé, jdeš-li do sebe, dojdi. Nezůstávej stát předčasně, když máš velice silný dojem, že v sobě už jsi. Mohl bys být tak jenom v někom, kdo je ti třeba jenom podobný. Za další, nechoď do sebe ve všedních šatech. Oblékni se pokud možno slavnostně, aby si sám sebe vážil. Další, nechoď do sebe s prázdnou. Stačí maličko, květina, brož, lahvinka, pralinka. Podle vlastního uvážení a vlastních zálib. Za jedenácté, nepobývej se v sobě sám příliš dlouho, aby se ti v sobě příliš nezalíbilo. Nezapomeň, když už jsi sám v sobě, nezabývej se pouze sám sebou. Pomni, že jdeš do sebe především pro jiné. Jsi tvor kolektivní. A tvoje výdobytky musí být vždycky rázu společenského. A závěrem tedy vám přeju šťastnou cestu do vás.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Nadpoloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání, v skutku kanálu, ČT24. V neděli se tam při komentování uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jon, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné. Volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se? Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušný, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Moje milá po mým boku není, moje milá je teď kdo ví kde.

Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí, tak hlavně.

se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Zvýšit chemizaci všech odvětví národního hospodářství jako objektivní nutnost pro rychlejší rozvoj výrobních sil a rychlejší růst produktivity práce na základě nejvyšší techniky.
2: Jedním z prostředků, které mají přispět k plnění daného úkolu, bude výstava Nové hmoty, nové výrobky. Je určena pro všechny, jejichž spolupráce může vytvořit lepší předpoklady pro uplatnění chemizace ve spotřebním průmyslu.
1: Výstava Nové hmoty, nové výrobky je výzvou k této spolupráci.
2: Na výstavě se setkají technici chemického i spotřebního průmyslu, aby ruku v ruce vytvořili předpoklady k maximálnímu využití chemizace pro rozšíření trhu spotřebního zboží novými a stále kvalitnějšími výrobky.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
1: Je 7.
0: Stanice Hvězda.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fávory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu, může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bíledni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: novou dobu.
1: Já se ženu máš.
2: Já přemýšlel jsem dlouho, na co dán byl nám sen, až pochopil jsem,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

nebi slouží, po ní touží, srdce mé je školní krouží a jí propadlo. La la la la la la. Naříkám lkám touhou bědnou ve své samotě,

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, bodal, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za a vzad steluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prati jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v kaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak

městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, a ještě dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

hrozná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: vrat, ať se na hlucom zvýší knajmout dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýší knajmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, jo, jo, ho, ho.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: budiší sláva, černou kávu. Vaříme sobě, vaříme rádi, v pracovní době Ocáhlová, Karásek i Vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Navštivte prodejny Rolný, kdež vám předvedou a vyzkouší zcela nezávazně jakýkoliv oděv z bohatého skladu. U Rolného může nakupovat i ten, kdo má zcela malé příjmy. Pamatujte si, oděv vzorný šije Rolný.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střást. To byl mění, utrácel čas.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostreje jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom holí ruce

na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej vokora lejzní.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já tuhle čet, že píchne-li člověka včela do ruky, že jí má namazat čpavkem. Taková volovina. Než najdu čpavek, tak mě ta včela před dávnou ulítne, ne?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, pianty byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Vážení a milí čtenáři, chtěli byste mít ve své knihovničce knihy s podpisem vašich oblíbených spisovatelů? A chtěli byste je získat ještě letos a dát je svým nejmilejším nebo sobě pod stromeček? Navštivte prodejnu knih Jednota, kde vám poradí, jak by se vaše přání splnilo.
2: Kniha s podpisem spisovatele, to byla vždy největší radost čtenáře milovníka knih. Kniha s osobním věnováním a podpisem spisovatele patří v knihovničce ke knihám nejcennějším a nejmilejším. V akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům vám prodejny Jednota pomohou splnit vaše přání.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do, diga diga do, diga do. Sardinky a

0: host. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

jejich cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu, jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být

0: je 1 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
3: Tak už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, co se mu patřila, mě mlčky říká plat. Složitě žijem, složitě, žijem, složitě.

A vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, jo, pořád se něco děje.
3: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba, jakoby zázrakem náhle se zjevíš zde. Psal jsem ti dopisy, ach, těžko se ti píše, zmuchlané, zmuchlané.

chybě, druh můj. Zajisté omluvíš můj přízvuk kostrbatý, jsem pouhý samouk,

0: Zavud Jarek, a kak ti bia, můj brat.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
1: Bezpečná stanice Hvězda.

Chtěl bych být v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

slov uděláš román, nestihneš po celý den. S tebou snít v houpací židli, slyšet tě mlčet 5 minut jen, slyšet tě mlčet 5 minut.

0: jenom 5 minut.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně.

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zavoní.

chce vzít. Starý pádlo bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid.

Kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Oběd připravíte v rychlosti, máte-li osvědčený robot, který vám pomáhá při práci. Potřebujete něco ušlehat, mísit těsto, umlít maso nebo oškrabat brambory? To vše za vás udělá robot. Nezbytný je také mlýnek na kávu, který kávu velmi jemně umele.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Život je jen

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 22. května si spolu s katolickou církví připomínáme svatou Ritu z italského městečka Kaši, manželku, matku, vdovu a řeholnici a ženu, která dokázala nemožné. V umbrijské vesničce Rocca Porena se roku 1381 manželům Antoniovi a Amátě Lotiovým narodila jediná dcera Margherita, které se říkalo Rita. Hned den po křtu obklopil malou Ritu roj bílých včel, které jí vlétávaly do úst a zase vylétávaly, aniž by jí ublížili. Rodina to považovala za znamení, že je předurčena ke zvláštní zbožnosti. Rita od mládí toužila stát se řeholnicí, ale rodiče ji v mladém věku přinutili ke sňatku s hrubým a krutým mužem. Bylo jí pouhých 12 let, když se stala manželkou Paola Manciniho, muže prudké povahy, který ji slovně i fyzicky týral. Během 18 let manželství porodila a vychovala dva syny. Svou trpělivostí a laskavostí postupně manžela změnila k lepšímu. Dokonce ustoupil od krevní msty mezi rody Manciniů a Cicciů. Nepřátelství však přetrvávalo a jeden z Paolových spojenců ho nakonec zradil a zavraždil. Po smrti manžela i obou synů se Rita pokusila vstoupit do augustiniánského kláštera svaté Máří Magdalény v Kaši, ale zpočátku nebyla přijata. Částečně proto, že byla vdovou, částečně ze strachu z krevní msty. Klášter jí dal podmínku. Bude přijata, pokud veřejně usmíří znesvářené rody. Rita se s pomocí svých tří patronů, svatého Jana Křtitele, svatého Augustina a svatého Mikuláše Tolentinského, pustila do zdánlivě nemožného úkolu. Šla za rodinou svého muže a přesvědčila je, aby zanechali nepřátelství. Znepřátelený rod, ohromen tímto gestem smíru, rovněž souhlasil. Obě rodiny podepsali písemnou dohodu a vendeta opravdu skončila. Ve 36 letech Rita konečně vstoupila do augustiniánského kláštera a dalších 40 let tam byla předmětem obdivu pro svou přísnost, oddanost modlitbě a lásku k bližním. Podle zbožné legendy do kláštera přenesli její tři patroni pomocí levitace. Kolem 60. roku svého věku, když se hluboce modlila před křížem, obdržela zázračný dar stigmatu v podobě rány na čele, způsobené jedním z trnů Kristovy koruny. Rána byla tak bolestivá a nepěkná na pohled, že Rita strávila poslední léta svého života v ústraní v klášteře. Ke konci života onemocněla tuberkulózou a byla upoutána na lůžko. Požádala příbuznou, která ji navštívila, o růži ze zahrady svého starého domova. Přestože byla zima a stromy byly holé, příbuzná ke svému úžasu našla na keři jednu krásně rozkvetlou růži. Tak se ze světice trnů stala světice růží. Rita zemřela pokojně 22. května 1457. Při přípravě na pohřeb se stal první zázrak. Ochrnutý truhlář, který litoval, že nemůže vyrobit důstojnější rakev, byl náhle uzdraven. Její tělo bylo při opakovaném otevření hrobu nalezeno neporušené a je dodnes uchováváno ve skleněném relikviáři v bazilice svaté Rity v Kaši. Svatá Rita je spolu se svatou Filoménou a svatým Judou Tadeášem patronkou beznadějných případů a také patronkou obětí domácího násilí, osamělých lidí, obtížných manželství, rodičovství, vdov, nemocných a raněných. Bývá zobrazována v černém řeholním hábitu s trnem, velkým křížem nebo palmovou ratolestí se třemi trny. Často je zobrazována také s růží. Bože, ty jsi dal své služebnici Ritě správné poznání a naplnili svou láskou, takže v každé situaci jasně viděla správnou cestu. Prosíme tě, uděl i nám moudrost a sílu kříže, jimiž oplývala, abychom v souženích dovedli trpět s Kristem a s ním měli účast i na velikonočním tajemství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

písky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci, všude samý prach a bodláčí,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Danice Hvězda.
1: Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě se...

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiproud.info

Já se dobou si chrvou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Folmavou, pod mostem

beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhny.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paříží se ptá jeden turista, jak se dostane k Eiffelovce. A ten mu říká, no tak půjdete tamhle, druhou ulicí doprava, kus rovně, no a pak už to uvidíte, no. Eiffelovka stojí hned vedle takový boudy s párkama.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Přáli byste si získat spisovatelův podpis? Vyžádejte si v nejbližší prodejně Jednota informační prospekt. Najdete v něm jména našich spisovatelů i jejich knih. V prodejně si vyberete knihy, které máte rádi. K podpisu můžete ovšem zaslat i jiné knihy jmenovaných spisovatelů, které jste v Jednotě koupili už dříve. Podpis oblíbeného autora vám opatří prodejna knih Jednota.
2: Knihy si kupte co nejdříve, nejlépe už v listopadu. Odevzdáte-li je nejpozději do 20. listopadu, pošle je prodejna ve společné zásilce k podpisu. Všechny budou řádně zapsány, žádná se nestratí a ještě před Vánocemi je dostanete zpět s podpisem.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na počátku byla samá voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žouřel duši má, diví se tril.

Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý udivený trh.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo lít. A jsem vylezvena, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako?
1: Jako kdyby.
2: Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi, našo si se věsí, to za

0: jako když přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž,
0: je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: budeš čekat.
1: Pak budeš, co obludat, celý svět lekat.
0: Téma horky se nebudu já nadarmo strachovat.
1: Která chce hezkou ženou být, tak si jich musí milovat.
0: Ne, to mi nejde do hlavy, by pravda měla být, že hezovná by musela, by může ráda být.
1: Ne, to ji nejde do hlavy, by pravda měla být, že hezovná by musela, by může ráda být.
0: Ne, to mi nejde do hlavy, by pravda měla být,
1: že hezovná by musela, by

0: zazní to hranou, až jednou neřekne nashledanou. Růže ztratí vůni, víno ztratí chuť, až ti jednou řekne Bohem buď.
1: Vybíráme z 60. let. Už za moment na Hvězdě.

srdce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: záhybech pláště tou skrývá vždycky.
1: Co na to,
0: že jí po svém obyčeji do mého srdce

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Vrchní, prosím vás, hraje ta hudba taky něco na psání? Vrchní říkal, jo, jen si řekněte. On říkal, tak jim prosím vás řekněte, aby šli hrát kulečník.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Umělá květina okouzlí i vaši dámu. Za frank pouhý máte jiný.
1: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.

0: tak neplač.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Venku se sypal sníh, Vánoce byly přede dveřmi a za oknem v kasárnách stál vojáček v červeném kabátu a říkal si: hned jak přijedu na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou a kdyby upadla, tak ji nedá nikdo dohromady. Jenomže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul: co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavou, co? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce. Jenomže nebudeme. Zaprvé nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích co? No, starosti.
1: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
0: Ale kapitán zavelel: pochodím, chod! A vedl vojáčka přes louky a pole až k lesu. Tohle to je lávka, řekl mu, když došli k potoku. Tu budeme hlídat, aby oni naše jasná císařovna neměla starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme bum. Rozumíme? A otočil se a odešel.
1: To jsem dopad, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím bum. Třeba se mi za to dá pochvala a dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jinak. Nač vlastně potřebuje naše jasná císařovna tuhle dřevěnou lávku? Chodí tu jen babky na klést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Zastřelím jí zajíce, napadlo ho. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu, velice malou dušičku, měl v sobě kalousek z pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat, že ho nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil kalousek, který věděl to, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu.
0: Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat.

0: vesnici a poštovský vůz se čím dál tím více plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už zastavili před chaloupkou, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzli veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě? Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Maminka přinesla hrách, čaj a vánočku a tu dozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc. Ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky, ale to počkalo až na ráno.
1: Jste na stanici Hvězda.

Mel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49tníci z doby Velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.

jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo. Ahoj!

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po iránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

Víte, ono velký, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a máto, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, ať lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: mají dálenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Osmdesátky o osmé.

spát. Půlnocí cválají bez jezdců černí koně. Už brzo přiběhnou

marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí, kde spí strach. Dešť padá do květin a zvoní

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

tikání hodinek uprostřed lany a kdesi pod síchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četroutal.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Část 23.
1: Jakoby se všude kolem Lourdes vznášela jakási sopečná půda nadpřirozena a slavila v těchto dnech ohnivý výbuch na místě dávno zestruskovatělem. Pomocí nepochopitelných sil se podaří Subirusově dceři způsobit ještě větší zázrak, než je objevení pramene. Aniž o to usiluje, aniž si je toho vědoma, zprostředkovává Bernadetta všem chudým část oné slitovné útěchy, která se stále ještě snáší na ní samu, kdykoliv je jí dopřáno setkat se s dámou. V nevysvětlitelném přenášení sdílí masám část lásky, které se jí z nebes dostává. Dav jako celek i každý jednotlivec cítí jakési umenšení nouze, jež se vymyká jejich chápavosti. Skrze Bernadetu pojednou cítí, že za všemi těmi slovy, formulemi a obřady, jichž užívají kněží, se neskrývá tak jako dosud jen jakási mlhavá a nejasná možnost, nýbrž takřka hmatatelná skutečnost. Toto přiblížení onoho světa k světu zdejšímu leco změní. Bída už není žulovým balvanem v ranci, který je nutno vléci od nesmyslné chvíle zrození až k nesmyslné smrti. Žula pojednou zprůdušnila a podivně se vylehčila. I takový tupý rozum pastevce Lerice pociťuje zčista jasná něco z onoho vznášivého vědomí sváteční dvojznačnosti života, které naplňuje všechny duše. Pasák už dávno nevyhání svině do masa běl. Ale svým hlíznatým zpěvavým hlasem huláká od rána do večera písně svých hor. Celý život, nenávist, nepřátelství, zištnost, závist, strach, nedůvěra, žárlivost, to všechno najednou značně ztrácí na významu. Každé ráno se zjevuje dáma, aby dosvědčila, že jsou ještě jiné poměry než pozemské. Nejde tedy o to trápit se hladově a psovsky starostmi o sousto. Do práce se mísí jakýsi hravý živel. Jinak se teď dojí kozy, jinak se pere prádlo. A všechna srdce žijí očekáváním zítra. Co se přihodí v jeskyni zítra?

Lurdy jsou ohniskem zemětřesení vyzařujícího na celou Francii. Vedle Francie útočných protináboženských úvodníků totiž existuje ještě jiná Francie. Ani ne tak Francie věřících mas a klerikální aristokracie, jako země snadno okouzlených a snadno uchvácených duší, země žen v prvé řadě. Francouzské ženy poslouchají se zatajeným dechem denní zprávy z Lourdes. Příhoda o pasačce a dámě, příhoda vpravdě francouzská, naplňuje jejich mysl radostnými pocity. V jejich řadách nachází Bernadetta obhájce, kteří rovněž píší do novin. Rozpoutá se boj. Lurdská zjevení se stala národní aférou velkých rozměrů. Národní aférou. To je ono. Císařská vláda by se byla nadála spíše útoku kterékoliv jiné frakce, jen ne útoku nebes. Kdyby si všichni ti pánové vzali za záminku jakýkoliv politický proces nebo korupční případ, aby ze zálohy napadli režim, mohla by tomu vláda obvyklými prostředky snadno čelit. Ale v užší ministerské radě, kde byla lurdská zjevení již po dvakrát na přetřesu, pronesli pánové týž vtip, který si již před 14 dny dovolil udělat purkmistr Lacadé. Nemůžete od nás přece žádat, abychom dali zavřít nejsvětější panu. Mezitím si císařova kabinetní kancelář vyžádala naléhavý raport od ministerstva kultu. Ministr Roulan jej velmi podrobně vypracoval a zakončil prosbou vyloženě zákeřnou, prosbou o nejmilostivější rozhodnutí. Tato prosba se k němu zase vrátí ve všeobecném nařízení, aby se masabělským zjevením a rozmýškám z nich vyvěrajícím učinila v nejkratší době přítrž. Jak se to má udělat? O tom císařská kabinetní kancelář, zrovna jako jiná místa, nic nepraví. Dokonce ještě stlumí závažnost tohoto svého nařízení tím, že si výslovně přeje, aby si příslušní činitelé nepočínali tvrdě a brali co možná největší ohled na náboženské cítění pyrenejského lidu. Ministr Roulan se výsměšně zasměje, když nařízení obdrží, neboť v tom nádherném přípise neklamně poznává šroubovaný styl svého pána Napoleona Menšího. Teď ať se tisk dle libosti vyzuří, on je víceméně krytý. Všechny státní autority, od císaře až ke komisaři Jacometovi, spojuje tedy jediné pouto. Rozpaky. Roulan neprodleně obšťastní prefekta Vysokých Pyrenejí, barona Massiho, tímto dvojsmyslným rozhodnutím císařovy vůle. O Massim se nedá říci nic jiného, než že je korektní muž. Chodí vždycky korektně oblečen, nosí lakýrky a glazé rukavice, dokonce i do úřadu. Jeho vysoký, vystřižený, stojatý límec přesahuje i samu korektnost. Baron pochází z jedné z nejkorektnějších rodin Francie, je korektním majetníkem všech řádů a vyznamenání, včetně vatikánského řádu svatého Řehoře, a jinak vypadá jako stělesněná formulka cestovních pasů, zvláštní znamení, žádné. Baron velmi dobře ví, co je v sázce. Nepodaří-li se mu tuto lurdskou aféru uvést k spokojenosti představených a k spokojenosti všech stran do pořádku, může se rozžehnat s Paříží i s celou kariérou. Sotva Massi přelétne očima ministrovu dlouhou depeši, vrhne se do svého kočáru. Cesta od paláce prefektury k biskupskému paláci je velmi krátká. Prefekt však se ze zásady neukazuje poddaným jako pěší chodec. Jeho vztahy k tarbeskému církevnímu knížeti nejsou znova napjaté, avšak hodně chladné. Jeho milost Monsignor Bertrand Sever-Laurens, který přesně ví, kolik uhodilo, nechá tedy docela rád jeho excelenci čtvrt hodinku čekat. Je právě podle hlášení ve své privátní kapli.
Monsignor je spíše vším jiným než korektním mužem pocházejícím z korektní rodiny. Naopak, je to plebejec, který se vyšvihl, proletář, jehož otec byl silničním dělníkem. Mezi jeho nepřáteli se dokonce šušká, že jeho milost do svého 15. roku neuměla číst ani psát. Teprve potom absolvoval tento vysoce nadaný analfabet s nespoutaným rozmachem lidí z nízkého stavu, irský seminář a univerzitní studia ve všech oborech s vyznamenáním. Baron Massy skřípe zuby rozhořčením nad tím, že musí čekat. Ten lišák vychytralý, myslí si a ulekne se, protože příliš prudce zmáčkl svůj vysoký cylindr mezi koleny. Když potom před ním stane monsignorova vysoká selská postava, sklesne Massy do úklony a předstírá, že chce políbit prsten, v čemž mu biskup mírným posunkem zabrání. Přicházím vás požádat o pomoc, spustí baron. Věci v Lurdech se rozrůstají v jakousi rebelii. Vy jediný můžete zabránit tomu, abychom nespustili jinou písničku. Ústní koutky biskupovy jsou od přírody pokleslé a jeho tvář tím jen zřídka kdy ztrácí sarkastický, pyšný výraz. Jen spusťte klidně jinou, excelence, vzdychne s účastí. Jest si toho věru, co přát. Monsignore, bojuji za čest a posvátnost náboženství, které tato nedůstojná komedie těžce ohrožuje. Biskup povyhrne husté bílé obočí. Klérus lurdského kantonu, pokud vím, obdržel skrze děkana přísný zákaz účastnit se této komedie, jak to ráčíte nazývat. To nestačí, monsignore. Vy sám byste měl tuto komedii zakázat. Měl byste zabránit tomu, aby takzvaná zjevení zesměšňovala víru před věřícími i nevěřícími. Bertrand Sever se opře hluboko do křesla a položí ruku dělníka na rukověď hole ze slonoviny. A co když v těch zjeveních přece jen vězí jádro nadpřirozena? Řekne pomalu. Korektního barona Massyho počne škrtit vysoký stojatý límec. Nadpřirozené jádro? Kdo o tom může rozhodnout? Jediná instituce, excelence, pousměje se letmo starý biskup. Církev svatá. Prefekt se rozhodne uvolnit si příliš pevně uvázanou kravatu. A já jsem měl dojem, že vy v ono nadpřirozené jádro ani dost málo nevěříte a že celou tu frašku odsuzujete stejně jako my. Snad, milý barone, usměje se zase neproniknutelně monsignor. Snad. Ale jistě přiznáte, že biskup smí být poslední, kdo by se možnému zázraku stavěl do cesty. A zázrak, zjevení nadpřirozena, je vždy a všude možné, i v mé skromné diecézi. Mým úkolem není v tomto případě nic jiného než opatrnost a zdrženlivost. Od vás, excelence, naopak očekáváme moudrou rozhodnost. Jako obvykle. A sklání na rozloučenou před světským potentátem dosti hluboko bílou kněžskou hlavu. Jakmile se baron Massy s nepořízenou vrátí do své kanceláře, diktuje okružní depeši podprefektovi, policejnímu komisarství v Lurdech, tamnějšímu státnímu návladnictví, jakož i lurdskému obecnímu úřadu. Žádá zostřený dozor nad rodinou Subirusovou, zejména pokud jde o případné peněžité dary. Z neoprávněného prodeje náboženských posvěcených předmětů, žehnání růženců za peníze a peněžitou odměnu, dal by se snad vykonstruovat přestupek, který by stačil k zatčení. Jakmile se o takovém případu úřady doslechnou, nechť bez meškání zatknou celou rodinu. Na konci depeše připojí baron Massy ono památné opatření, podle něhož totiž četničtí úředníci konající bezpečnostní službu u jeskyně mají konat službu v plné výzbroji a v rukavicích. Tyto rukavice,
ze žluté prací kůže podle adjustačních předpisů, se v baronově korektní mysli vynoří jen proto, že jimi chce té vzdušné dámě dokázat, že s ním, zosobněnou státní mocí, teď už přestávají žerty. Ale věci jsou tak ošemetné, že rukavice na rukou četníků nepůsobí dojmem hrozby, ale spíše jako podsta dámě.

0: Je březen. Ještě čtyřikrát a bude po všem, myslí si Bernadeta. 15 dní uplyne, přijde poslední čtvrtek a pak už dáma nepřijde. Nepřijde? Neřekla přece, že po těch 15 dnech už nepřijde. To tvrdí pevně a nezvratně jen teta Bernarda. Teta Bernarda je silná povaha a jako všechny silné povahy vidí černě. Na rozdíl od rodičů Subirusových má vyloženou zálibu pro všechno nepříjemné. Bernadetou zmítá rdousivý strach i nesmírná naděje. Nemohla by den po dni zároveň s ní stárnout a zestárnout? Lidé by tomu brzy přivykli a už by doma saběl nechodili. Ona, Bernadeta, by celý den pracovala jako jiní lidé. Pan Filip už je starý, třeba by mohla být služkou u paní Mietové. Ach, jí by byla každá práce vhod. Kdyby k ní dáma vždycky ráno přišla, prala by třeba i špinavé prádlo, ačkoliv je to práce, která se jí nejvíc protiví. Bernadeta se zavrtává do milé představy, že by společenství její lásky mohlo potrvat až do smrti. Ta druhá představa, že bude ve čtvrtek všemu konec, je tak nepřirozená, že si ji ani nepřipouští. Je možno žít dál bez každodenního omilostnění láskou? Před těmito naléhavými otázkami se v dívčině mysli zcvrkává na jakousi stínovou, podružnější událost, dokonce i sám zázračný čin, vyvolání pramene. Bernadeta by chtěla zadržet každou chvíli ze dní, jež jí jsou ještě dopřány. Ráno v jeskyni pokaždé mlčky v srdci úpí. Prosím, zůstaňte dnes hodně dlouho, madam. Dáma se vlídně a souhlasně usmívá. Dívčino přání však nikdy nevyplní natolik, aby svou přítomnost protáhla přes 3/4 hodiny, nebo na nejvýš na celou hodinu. Patrně přesně ví, čeho se může nadít od Bernadetiných tělesných sil. Je-li už pro ní, která oblažuje, tak si myslí Bernadeta, hodně namáhavé extázy vyvolávat, jak teprve musí asi tato extáze vyčerpávat oblažovanou. Oficium v jeskyni se rozmnožilo o několik obřadů. Den co den na začátku zjevení žádá dáma Bernadetu, aby pojedla bylinek, napila se z pramene a umyla se v něm. Dosti podivné je, že lidé, kteří si za posledních zjevení stále víc navykli napodobovat posuňky mladé vizionářky, opakovat slova, která ze sebe vyráží, se zdráhají použít nového a stále živěji tryskajícího pramene. Přestože se Burietova historie rozkřikla po celých Lurdech, nikdo jí nevěří. Buriet si odjakživa říkal slepec a nebyl slepý. Naopak koukal do světa vždycky hodně hltavě a prohnaně. Buriet je dvojsmyslný případ a ne zrovna vhodný objekt zázračného příkladu. Proto lidé nepokládají pramen za nic jiného, než za pohotovou odpověď dámy na děkanovu výzvu k zázraku s růží. Dáma není žádný kostelník, aby poslouchala farářovi rozkazy. Má vlastní nápady. Není odkázána na nápady cholerického vsteklouna. Zachtělo se ti v únoru růží na důkaz mé síly? Tak počkej, přítelíčku, růže nebudou, tak lacino to já nedělám. Ale vzbudím k životu cosi, nač si ani ty, ani nikdo jiný nepomyslel. Poznáváte konečně, že mám nad vámi převahu? Pramen se považuje za pádné vítězství živoucí dámy nad zdrženlivým a nepřátelským duchovenstvem. Praktický účel mu kromě Burieta nepřikládá nikdo. Buriet však již po několik dní mlčí a koupe tajně oko v masabělské vodě, neboť podlehl žárlivému podezření, že léčivá moc pramene by mohla zeslábnout, kdyby se o ní musel dělit s jinými nemocnými. Tisíce lidí bývají ráno co ráno svědky, jak se Bernadeta na začátku extáze na rozkaz dámy v prameni myje a pije z dlaně. Nepřikládají tomu však jiný význam než rituální nebo mystický. Bernadeta slaví těmito obřady zvláštní společenství s dámou. Nikoho nenapadne, že by dáma mohla s vyvoláním pramene spojovat nějaký věcný záměr. Nikdo nechápe, že jen proto opakuje den co den příkaz, aby skrze příklad dívčin přivedla lidi na pravou cestu. Jen Bernadeta, vidoucí a milující, se natolik dohádla své milované, aby si byla vědoma, že dáma nemůže vždycky projevovat svou vůli přímo. Jako nedokáže vyslovit jména, nemůže nezastřeně říci, udělej to a to, aby se to a ono stalo. Jakýsi královský dvorní stud ji nutí k záhadným okolkům. Ale Bernadeta nemyslí na svět, ale jen a jen na dámu. Proto také o podstatě a účelu pramene nehloubá. Poslouchá jen, co jí dáma nařizuje. Poslouchá nejryzejší poslušností, která existuje, poslušností, která se na nic neptá. Přesto ani Bernadeta není prosta malé vychytralosti. Občas používá nevinných lstí lásky, aby svou dámu vyzkoušela. Modlení růžence je zřejmě nejvíce okouzlující částí jejího společenství s dámou. Je to pokojné, vzájemné zahloubání, když Bernadeta odšeptává zdrávasy a propouští mezi prsty černé kuličky své ubohoučké šňůry. Když dáma s mlčícími rty, ale s jasně bdělýma očima sleduje dívčiny pohyby a propustí pak sama mezi prsty další perlu dlouhého třpitivého růžence. To všechno je víc než společná modlitba. To je omamující forma dotyku, přiměřená této lásce. Jakoby každý z obou partnerů držel v ruce konec jedné a téže neviditelné hůlky a jakoby skrze tento vodič proudilo od jednoho k druhému tělesné teplo a duševní touha. Všechno, co Bernadeta z návodu dámy dělá, nabývá nového, svěžího, ponejprv prožívaného významu, jakoby toho předtím nebylo. Dokonce i ta stará, ohmataná, modlitební šňůra. Včera večer se přihodilo toto. Do kašotu přišla Peretová s jednou ze svých mladých výpomocných švadlen. Dívka jménem Pavla Sansová byla jen o 2 léta starší než Bernadeta. Hrbačka teď už nemžourá podezíravě, přezíravě, nýbrž zaraženě a podlézavě. Peretová vychválila Pavlu jako svou nejlepší pracovnici a milou přítelkyni, ať prý Bernadeta splní dívčino přání. Pavla se hluboce zarděla a potom poprosila Bernadetu, aby si s ní vyměnila růženec. Prý by to pro ní bylo nesmírným vyznamenáním, kdyby se směla modlit na růženci, na němž spočinulo oko dámy. Její růženec, nejmilejší věc, kterou má, zdědila její po matce, je z obrovských, pravých, krvavě rudých korálů. Ačkoliv by to byla skvělá výměna, Bernadeta ji v prvním návalu dost příkře zamítne. Ale potom se zamyslí a nakonec řekne, že příští ráno použije Pavlina růžence, ať ale Pavel zůstane u ní. Když se odbude první pozdravení, pití a mytí a Bernadeta poklekne jako vždy na plochý kámen proti výklenku, vytáhne váhavě z váčku Pavlinu nádhernou korálovou šňůru. Srdce jí divoce buší rozčilením. Teď se doví, jakou cenu má pro dámu. Vždyť ten černý, ubohoučký růženeček je tak říkajíc jediným hmotným poutem jejich lásky. Proto si jej Bernadeta před spaním dává vždycky pod polštář. Bernadeta se leká vlastní smělosti, s kterou dámě klade tuto léčku. Jestli dáma nic nespozoruje, jsem jí lhostejná. Jestli si toho všimne, má mě ráda. Ale potom se přece jen s dojímavou nesmělostí bytosti, která pochybuje o tom, že je milována, neodváží položit radikálně tuto léčku. Chce štěstí trochu na pomoci. proto mává nápadným korálovým růžencem, aby dámě padl do očí. Dáma také okamžitě zaváhá, nechává vlastní růženec klesnout, jemný stín, který Bernadeta tak dobře zná, jí zastře tvář. Rty se pohnou. To není váš růženec. Bernadetino škubající srdce ze sebe vyrazí tuto odpověď. Ne, madam, to není můj růženec. Slečna Sansová mě prosila, abych si ten svůj ošklivý vyměnila za její krásný. Myslela jsem, že vám ten krásný bude milejší. Dáma uraženě o krůček ucouvne. Naznačí pohybem, kde máte ten svůj. Bernadeta se v pravém slova smyslu vrhne na Pavlu Sansovou, klečící za ní, a vytrhne jí růženec z ruky. Vítězoslavně jej vyzdvihne nad hlavu. Dav pochopí tento posunek nesprávně a s nadšením jej napodobuje. Řadami lidí proběhne bouře, dáma žehná naše růžence. Avšak to, co je zase pro mnoho lidí pouze posvátným obřadem, je pro Bernadetu posvátnou skutečností. Její tělo i duše se chvějí. Miluje mě.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 24.
0: Vital Ditur, císařský státní návladní, si hladí na žloutlou pleš. Žakometův návrh se mu z duše protiví. Je to typický výplod policejního mozku. Divná věc. Tenhle Žakomet je jinak sice povrchní chlapík, ale dobromyslný a počestný. Až dosud zastával svůj úřad vždy k plné spokojenosti představených. Dovedl být stejně oblíbeným jako obávaným. Jeho rodinný život je příkladný. Dceru slečnu Žakometovou pokládají lidé za anděla chudých. Celé dny plete vlněná trička a nákrčníky, potom je na ulici rozdává. Jan Maria a Justin Subirusovi dostali jako nejchudší děti nejeden exemplář tohoto stroskotaneckého zboží, vyvrženého dobročinným srdcem na břeh chudoby. Abé Pomian sice oslečně tvrdí, že na ta svá trička používá pravou policejní vlnu, která víc škrabe, než hřeje. Ale Pomianovi vtipné poznámky každý zná. Pro dobře uplatněnou pointu zradí s lehkým srdcem kněžskou uměřenost. Maria Dominik Peramal, který je také všecko jiné než nějaké bečící jehňátko, svého kaplana pro podobné aforizmy už vícekrát napomenul. Ditur pokládá tedy Žakometa za slušného, ač omezeného člověka. Ale poslední komisařův nápad není ani trochu slušný. Potvrzuje totiž státnímu návladnímu starou zkušenost, že kriminalistův způsob myšlení jest v jakémsi podvědomém spojení se způsobem myšlení kriminálníka. Policisté a zločinci jsou v jistém smyslu příslušníci jednoho a téhož stavu. Agent provokatér, zjednaný pobuřovač, stělesňuje tak říkajíc střed, v němž se oba póly téhož povolání vyvažují. A v Žakometově nápadu neběží o nic jiného, než o zjednaného pobuřovače. Tarbeský prefekt Masy projevil v poslední depeši výslovné přání, aby se na nějakém případě prokázalo, že Subirusovi zneužívají lehkomyslnosti svých rodáků tím, že ze zjevení a jeho následků vytloukají peněžité zisky. V jistém smyslu zatraceně řídký případ metafyzické korupce. Ale postačil by. Lidé totiž nic tak neúprosně neodsuzují jako to, čeho jsou každou chvíli sami ochotni se dopustit. Zjištné využívání ochotné naivity. Což pak na tomto principu nespočívá obchodní reklama celého světa? Kdyby bylo možno usvědčit manžele Subirusovi z toho, že si z dceřiných zjevení udělali výnosný obchod, byly by Lurdy a celá Francie v tu ránu vyléčeny. Aby na tohle přišel, k tomu arcidi Ditur nepotřeboval barona Masiho. Přesto se však císařský státní návladní nemůže odhodlat dát jen tak beze všeho souhlas k hrubému návrhu Žakometovu. Pravda. Na příští čtvrtek se ohlašují veliké věci, konečné vítězství Bernadety a její dámy nad státní mocí. Proto je nutno vést úder proti nim, buď jak buď, ještě před čtvrtkem, do kterého bohužel chybí už jen 24 hodin. Vital Ditur chce ještě udělat poslední pokus, dřív než ponechá komisaři volnou ruku. Bernadeta prý požehnala růženec lidí, kteří s ní byli u jeskyně. I hned však proto našla svým hladkým způsobem výmluvu. Dáma prý po ní chtěla, aby se modlila na svém starém růženci, proto jej jen vyzdvihla, aby jej dáma viděla. No, to je jedno. V žehnání modlitebních pomůcek lze při troše dobré vůle ze strany duchovenstva spatřovat přestupek proti kultu. Nad to ještě v jeskyni postavili na útraty paní Mietové jakýsi oltář s krucifixem, s několika svatými obrázky a svícemi. Konkordát však, jak je známo, zakazuje zřizovat jakákoliv kultovní místa bez povolení ministerstva kultu. Císařský státní návladní udělá totéž, co udělal prefekt. Vyhledá církevního představeného. Děkan si potrpí na Ditura asi tak, jako biskup na barona. Státní prokurátor rozvláčně vysvětluje faráři, že věci nabyly takových rozměrů, že obranný akt ze strany církve je nejen žádoucí, ale nevyhnutelně nutný. Svěcení růženců, stavění oltářů neposvěcenými a neoprávněnými osobami znamená přestupek nejen proti církevnímu, ale i proti světskému pořádku. Peramal dal Ditura sotva vyléčeného z těžké chřipky uvést do ledově chladného přijímacího pokoje. Císařskému státnímu návladnímu ihned stydnou nohy. Má strach z recidívy. Ale hrubec farář mu nenabídne ani skleničku koňaku. Nálada Vitala Ditura se očividně zachmuřuje. Ví docela přesně, že Peramal by tu malou Subirusovou nejraději poslal k čertu stejně jako on a Lakadé. Ale ví také, že ješitný děkan vidí v této návštěvě do jisté míry jeho pokoření, ale že mu přesto nevyjde vstříc ani na krok. Ditur se však mýlí jen ve farářových motivech. Peramal má mladiství sklon stavět se v boji mezi lupiči a stíhači na stranu lupičů. Má toho mumraje s dámou až po krk. Pokládá Bernadetu ještě stále za podvodnici. Ale přesto, jako by se v něm byla rozevřela jakási trhlina, když narazil na tato slova prorokova. Viděl jsem pramen vycházet z chrámu od pravé strany a všichni, k nímž tato voda přitekla, byli spaseni. Ale to už opravdu přesahuje míru, když teď soud i policie chtějí, aby on za ně tahal kaštany z ohně. Svou rozrytou badatelskou tváří měří nemilosrdně císařského státního návladního, který povytahuje trochu výš kolena, aby se nohama nedotýkal kamenné podlahy. Vážený pane, řekne děkan, pokud jde o takzvaný přestupek proti kultu, jste na omylu. Dřevěný stoleček se svíčkami a svatými obrázky je jenom stoleček a ne oltář. Zbudování oltáře se váže na zcela určité předpoklady. Takový stůl se svíčkami, kříži a květinami si smí postavit každý doma, nebo venku, totiž venku jen tenkrát, když úřady proti tomu nic trefného nenamítají. Prokuratura nebo starostenský úřad může ten stůl v jeskyni zabavit, ale já vám přitom mohu být nápomocen jen tak málo, jako kdyby ten stůl stál, dejme tomu, v domě paní Mietové. Tato jasná slova mají za následek, že návladní zaplaší všechny pochybnosti týkající se Žakometa a jeho návrhu.

V úterý k 11. hodině vejde do kašotu nový host. Cizinec. Má na sobě kostkované manchesterové šaty, přes ruku skotský plét, v ruce deštník, na hlavě šedý cylindr a dělá dojem Angličana turisty, jakých se v letních měsících objevuje hojně na léčení v Kotre a Gavarní. Příjezd kostkované osobnosti se v Lourdech neutajil. Poštovský kočí Ditrelu, který ho včera přivezl z Terbes, se nemálo divil, že takový bohatý pán se třemi briliantovými prsteny na ruce používá kodrcavé příležitosti malých lidí, místo aby si, když už necválá krajem vlastním čtyřpřežím, najel alespoň Landauer. Ditrelu nenáleží mezi mlčenlivé kočí a dovolil si své podivení vyjádřit přiléhavými slovy, načež se mu dostalo od cizince odpovědi, že Lurdy jsou teď poutním místem a že je teď jedině správné přijíždět sem v pokoře a ne s bujnými bělouši a lakovaným řemením. Při slovech poutní místo Ditrelu slabě hvízdne a pomyslí si, že by bylo dobře, kdyby otec Subiru Bernadetě naplácal, aby mu nepůsobila tolik posvátných starostí. Cizinec s velkým počtem diamantových prstenů a ne s bujnými bělouši a lakovaným řemením. Při slovech poutní místo Ditrelu slabě hvízdne a pomyslí si, že by bylo dobře, kdyby otec Subiru Bernadetě naplácal, aby mu nepůsobila tolik posvátných starostí. Cizinec s velkým počtem diamantových prstenů zastihne

Není to poprvé, co nějaký zvědavý cestující navštíví rodinu Subirusovu. Ostatně se tomu nelze divit, když je jméno Subiru denně vláčeno, jak se s oblibou vyjadřuje bývalý mlynář, všemi francouzskými novinami. Cizinci si okukují jednou soucitnýma, jindy zas úžaslýma očima vizionářčin dům a procházejí se v něm ne jako v příbytku, kde lidé musí žít, nýbrž jako v muzeu uchovávajícím pro budoucnost inventář nedostatku a bídy, nad kterým člověku hrůzou vstávají vlasy. A jako lidé často nedovedou před dětmi držet jazyk za zuby, i tito zvědavci pronášejí nevhodné poznámky o nuzném bydlišti, které pyšného Subiru se nutí k hněvivému předstírání, že kašot je pouze provizorní přístřeší a že se co nejdříve přestěhují do některého mlýna na potoku Lapaka. Tu a tam vtisknou návštěvníci otci nebo matce Subirusové do ruky nějaký peníz. Subirusovi jej přijmou bez upejpání, což snad kradou čas, aby jen tak pro nic za nic stavěli všelijakým zahalečům na odiv svou chudobu? Muž v kostkovaném úboru se však zdá tvrdošínější, ale zároveň i přístupnější než všichni dosavadní hosté tohoto druhu. Nekritizuje kašot z výše vlastního bohatství, nýbrž chválí jeho čistotu a pořádek, čímž si naráz získá důvěru paní Subirusové. Živýma očima uznale nakukuje do hrnců. Matce Subirusové ani Františkovi není nápadné ani to, že vznešený milionář mluví pyrenejským nářečím, lidově a hodně obhrouble. Naopak, tato okolnost ještě stupňuje sympatie, které k němu manželé pociťují. Za rozmluvy vytáhne distingovaný cizinec z kapsy cestovní láhev omotanou slámou, v níž se třpití starý, jantarově zlatý koňak. Subiru, který dostane pohárek, dovede nápoj ocenit. Konečně se cizinec vytasí s tím, co má na srdci. Poslyšte, dobří lidé, přijel jsem z Biaricu, mám tam dům v blízkosti císařské vily a mám dcerušku, stejně starou, jako je vaše. Na podzim bylo mé Žinetě 15 let. Je to roztomilé dítě, ale pořád trochu smutné. Je slabá na prsa. Má jedno vřelé přání. Dostat růženec malé vizionářky, o které už slyšela tolik vyprávět. Dám vám, co budete chtít. Bernadeta svůj růženec nedá. Odbude ho příkře matka Subirusová. Tak ať aspoň požehná růženec mé dcery, přivezl jsem jej sebou. František odstrčí svůdný nápoj daleko od sebe. Pane, jste nobl člověk a znáte svět lépe než já, řekne. Ale má žena i já víme, že jsme docela obyčejní lidé a proto i naše děti mohou být jen obyčejní lidé. Bernadeta vidí svou dámu, budiš. Lidé tlachají to i ono, kdo ta dáma je, ale nikdo neví, kdo to je skutečně. Jinak je však Bernadeta docela obyčejné děvče. Není kněz, nenosí štólu, proto nemůže nic světit. Nevěřte mu, pane, vmísí se do rozmluvy matka Subirusová. Bernadeta není obyčejné dítě. Už když jsem ji nosila pod srdcem, mívala jsem prapodivné sny. Má sestra Bernarda Kasterotová ji dobře zná a Lagesová z Bartres mi vždycky říkávala, Luizo, ta tvá malička má sice tvrdou hlavu na učení, ale v té hlavě se děje lecos, o čem lidé nemají ani ponětí. Červená plebejská pěst milionářova přičarovala na stůl několik zlaťáků. Stačilo by to, aby za to vaše dcera ten růženec požehnala? Luisa i František vytřeští oči na peníze. Málo kdy má Subiru možnost vidět Luidory, Napoleondory, dukáty a jiné zlato. Pár dvacetníků na dlaň to už pro něho znamená pojem blahobytu. Ten zlatý poklad na stole, nad kterým ho jímá závrať, by naráz změnil osud rodiny. Mohli by si konečně najmout byt důstojný lidí. Jistě by se tím zaplatil i nájem mlýna. Luiziny myšlenky jsou rovněž silně rozbouřeny. S prsou se jí vyderou slova v podobě těžkého vzdechu. Ne, ne, Bernadeta váš růženec nepožehná.

dcerušce by stačilo, kdybyste se třeba vy sama dotkla růžencem některé věci, kterou vaše dítě nosívá na těle. Už za to bych vám dal 2 luidory. Luisa pohlédne na Františka, František pohlédne na Luizu. Pojednou Luisa vyskočí, vytrhne podivnému prosebníkovi růženec z ruky a strčí jej pod Bernadetin polštář. Tady pod hlavou mívá vždycky svůj vlastní růženec, když spí, zašeptá. Takto posvěcený růženec zastrčí cizinec s uspokojením do kapsy. Děkuji vám, paní Subirusová. Má dceruška bude v 5. nebi. 2 luidory, to je podle dnešního kurzu 52 stříbrných franků a 40 santimů. Pane Subirusi, buďte tak laskav, potvrďte mi tuhle na papír, že jste je ode mne přijal. Pořádek je pořádek, však víte. Tatínku, maminko, neberte žádné peníze, prosím vás, neberte peníze! Vykřikne Bernadeta, která právě vešla do dveří a zaslechla poslední větu. Dáma by se zlobila! Hned poté, jako by se chtěla omluvit za své troufalé vměšování, vysekne cizinci poklonu a hlásí matce. Kluci přijdou hned, maminko. Co se teď stane, to je doopravdy subirusovské, říká si Luisa. Otec rodiny se napřímí v celé své statné výši a schrne zlato, jež leželo jako po uzavřeném obchodě uprostřed stolu, opovržlivým pohybem před cizince v kostkovaných šatech. Na to se obrátí k Bernadetě. Já s tím nemám nic společného, řekne velkolepě. To jen matčino srdce na vteřinu osláblo. Není divu, když musí s těmi několika groši, které vydělám jako poštovní úředník, živit tolik krků. A vám, pane, děkuji za laskavost, i když ji nemohu přijmout. Platí, co jsme ujednali. Horlí cizinec a najednou vypadne z tónu milionáře. Přijal jsem zboží, vy si vemte peníze. My tu žádné zboží nenabízíme, prohlásí Subiru se španělskou důstojností. Jsou-li vám ty 2 zlaťáky málo, vemte si 5. Křičí milionář, kterého nový obrat věcí zdá se na dobro vyvedl z konceptu. Jsem to dlužen své dceři a vy té vaší taky. Při pohledu na cizincovu býčí šíji se Bernadetě chce zvracet. Návštěvníkův týl je rudý jako krev, pokrytý jizvami a vřídky. Najednou se cizinec vzpamatuje a změní tón. Ostatně, dali jste mi, co jsem potřeboval, zamumlá a zamžourá očima. Neměl jsem být tak upřímný. Tato slova rodiče i Bernadeta přeslechnou ve zmatku, který se z ničeho nic strhne tím, že se přihrnou hoši. Marie se vrátí ze školy a ve dveřích se počnou objevovat tváře sousedů, které přilákala návštěva anglického milionáře. Cizinec nevydá lepší možnost, se rychle rozhodne. Přáním jeho přikazovatelů je, aby plná suma nebo aspoň její část zůstala v žaláři. Poděkuje tedy srdečně manželům Subirusovým, podá jim ruku, štípne malou vizionářku otcovsky do tváře, popadne cylindr, plét a deštník, nechá prozíravě na stole cestovní láhev a odchází. U dveří stojí malá dřevěná stolička, na kterou matka Subirusová odkládá rozličné krámy. Se stavovskou rutinou kejklíře, pod jehož rukama věci blesku rychle mizí a znovu se vynořují, položí cizinec na samý okraj stoličky jeden ze svůdných luidorů. Mimo 7letého Jana Marii si nikdo tohoto kouzelnického kousku nepovšiml. Jan Maria zosobňuje v rodině praktický životní smysl, což dokázal už tím, že nedávno ukradl v kostele svěcenou hrudku vosku, aby maminka měla co rozvařit. Jan Maria nemá o nic větší sklon krást, než mají všichni lidé, když se jim k tomu naskytne beztrestná příležitost. Jestliže nyní strčí do kapsy luidor, tu třpitivou stračí kořist, jejíž hodnotu nezná, nedělá to proto, že by si jej chtěl ponechat.
Vyciťuje však velmi dobře, že se od té doby, co se Bernadette začala zjevovat dáma, jeho rodiny zmocnila zvláštní zatvrzelost namířená velmi často proti jejich vlastnímu dobru. Hošík strčí Luidor do kapsy proto, aby jej zachránil před nebezpečným idealismem rodiny. Zítra jej pak vítězoslavně dá matce, až s ní bude o samotě a nebude u toho Bernadetta. O několik minut později se cizinec s mnoha omluvami vrátí do kašotu pro zapomenutou cestovní láhev. Vnutí Subirusovi na rozloučenou ještě sklenku. Rychlý pohled na stoličku ho přesvědčí, že jeho návštěva nebyla marná.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Mariánské lázně. Říká se město v lese, ale ve městě. A také se dá říci lidé ve městě a město v lidech. Ten, kdo jim prostoupil a nejen prošel, ten, kdo jim prochází, je také prostupován jím, městem. Město jsouc dotvářeno lidmi, dotváří i je. Vytváří ve svých lidech hájemství ticha. Přeslace nás mate a milostivě šálí, i když jsme daleko, natož pak, když jsme v něm. A nebylo to také jenom sladké zmatení a milostiplná šalba, když Johann Wolfgang Goethe na sklonku svého života potkává mladičkou Ulriku? A nebylo to značnou měrou samo město, čím je zasahován a jímž je šťastně rámován ten její sličn zjev? Dcery paní von Levecov dospěly, píše ve své knize o Goethovi Emil Ludwig. V prvním létě je Ulrice nejstarší 17 let. V druhém létě se Goethe zamiluje. A několik týdnů předtím píše do Výmaru dopis. Daří se mi špatně, neboť ani nejsem zamilován, ani není nikdo zamilován do mne. A z této poznámky usuzuje autor této biografie, že šlo u něho spíš o obecnou touhu, než o určitou vášeň. Stařec touží po děvčeti. A tu se naskytá právě tato slečna von Levecov. Je červen a kolonáda šumí hudbou, hovorem a smíchem. A kdykoliv tu zazní její hlas, nasazuje si Goethe rychle klobouk a míří ze svého domu tam, dolů, mezi lidi, k ní. Je otevřen, je šťasten, má pocit, že se mu daří tak, jak se mu po celá léta nedařilo. A je hudbou vždycky znovu dojímán. A nejen tam, kde půvab skladby se pojí s půvabem interpretky, když se slzami v očích naslouchá Marii Šimanovské, ale i vojenská hudba, jak sám říká, ho otevírá jak zaťatou pěst.

Ale není to jen společenský život, jen ona kolonáda, pouze chvíle u klavíru. Je tu město. Město jako celek. Celek rostoucí z minula obrácený k budoucnosti. Jsou tu zajisté i procházky s Václavem Skalníkem, geologické průzkumy celého okolí. A jak jedno v té době zasahuje do druhého, jak opět jedno druhým prorůstá, je vidět z toho, že v hovoru o břidlicích užije příměru o dívčích polipcích a naopak potom ve své elegii položí cosi jako normu vědeckého zkoumání. Jen sbírejte, všech jednotlivin dbejte a tajem přírody se zajíkejte. A svůj dopis ze 14. srpna 1823 končí slovy. Více dnes neřeknu. Loučení s Mariánskými lázněmi budí všelijaké myšlenky a činy, neboť příliš krátké prodlévání se skvělými lidmi cítí člověk velmi bolestně. Loučí se tedy s městem. S městem, které, jak já si myslím, je vlastním předmětem jeho planoucího citu. Zajíkaje se tajem celku, obrací svůj zřetel k jednotlivinám, z nichž jednou a snad první je právě Ulrika von Levetzow. Také ve svém deníku je tehdy velmi zdrženlivý, píše. Setkání se sestrami, veselé dohánění vozu, na terase chvíli a v pokoji, osvětlená předsíň. Uvažoval o minulém, přemýšlel o nejbližším. Klidná noc, příjemné sny. Uvažoval o minulém. Jakou minulost má na mysli? Svou vlastní? Nebo tu dalekou minulost hor a zemských vrstev, o které se tu vášnivě pře a za kterými se tu vypravuje nahoru do kopců i dolů pod povrch země? Přemýšlel o nejbližším. A nejbližším, říká Emil Ludwig, je pomyšlení na svatbu. A tak je žádána o dceru matka, která byla sama středem milostného zájmu básníkova o 15 let dříve. Dostává se mu odmítnutí. Kdo je vyslovuje? Matka nebo dcera? Ta zůstává pak sama provždy. A ještě v pozdních letech, v letech velmi pozdních, která jsou ovšem omylná, prohlašuje jednou, že v Goethovi vždy viděla jen cosi jako otce a jindy, že nebýt její matky, byla by k sňatku svolila. Ale v té době odmítnutí není ještě konečné a Goethe opouští své lázně přece jen s jakousi nadějí. Je 14. srpen 1823 a tento odjezd, toto loučení, vzpomeňme na jeho slova, probouzí v něm všelijaké myšlenky a činy. Prvním z těchto činů je cesta do Karlových Varů, kam zatím odjeli i Levetzowovi. Je tedy závěr srpna a co si uniká a mizí? Ten červen. Ten červen v Mariánských lázních a červenec, ale je to vůbec. To vzlétání a neklid vlastní tomuto místu. Přítomnost živých vod a nocí, kdy hvězdy sestupují mezi žlutobílé budovy a svítí v korunách stromů. Přesladké, milosti plné šálení, jež tady mísí jedno s druhým a bere našim smyslům oporu i jakoukoliv zkušenost. Magické prolínání času s prostorem, kde jedno proniká druhým a druhé prvním, kde už nevíme, co je tu vlastně v pohybu, v tom zdejším, neustávajícím, i když mírném plynutí, které tu vždycky proniká i námi a nás se zmocňuje. Goethe, kořese Ulrice, měl na mysli ženy, mládí, život.

V Karlových Varech tehdy Goethe dlouho nepobyl. Obklopen houfem přátel, máváním i polibky mladých žen, nasedá 5. září do dostavníku a jede směrem k Chebu, směrem k domovu. A během cesty, za jízdy i na místě, kde odpočívá, píše. Píše chvatně, pod nátlakem chvíle, píše něco, co ve svém deníku jen stručně komentuje. 6. září upravoval báseň. V neděli 7. září pokračoval ve psaní básně. 12. září přehlédl na cestě báseň znovu. A když se před ním zjeví výmar, je báseň dokončena. Nad tím, co uniká, co nenávratně uniklo, vyrůstající, trvající klenba veršů. Elegie z Mariánských lázní. Pomalu končí rok 1823 a v jeho posledních dnech píše Goethe paní von Levecov. Když se štíhlé, milé děvče skloní a ve vzpomínce na mne zdvihá kamínek, je to vedle 100 postojů, v nichž vidím před sebou zas nový zisk. A začíná rok 1824. Rok, kdy se ještě chystá do Mariánských lázní a hovoří o tom s Eckermannem ještě 6. května 1824. Eckermann zapisuje: a důvěřivě mi sdělil všechny důvody. Ale hned v následujícím zápisu z 10. srpna téhož roku je už jen stručná zmínka o tom, že dřívějšího úmyslu jet do Mariánských lázní se vzdal. Že nechce letos v létě podnikat žádné cesty. Co leží mezi těmi všemi důvody důvěrně sdělenými a mezi vzdáním se všech letních cest a zvláště té pro něj jistě nejkrásnější, těžko říci. Ale do Mariánských lázní se už nikdy nevrátil. Z Mariánských lázní...

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Jste Alfons, halo.

usnul jsem se žehličkou v posteli. Další for, ha, ha, halo. Jestli pak víš, že bydlíš o jedno poschodí,

0: jedna voche chule.
1: Nenadávejte, ty zprostáku.
0: Já nenadávám, já jsem slušný člověk. Jaroušku, neškrtej ty srdčičky.
2: Noc plná hvězd.
3: Pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí. To jsme zpívali pro vás, kteří jste vyvázli z fašistických koncentráků.
4: A zvlášť pro vás, kamarádi z buchenwaldské bohémy a ze satirického kolektivu mladých Čechoslováků.
3: Včera jsme dostali do New Yorku dva dopisy z Buchenwaldu, napsané 5. května. V jednom z nich čteme: Kolektiv mladých českých protifašistů Bohéma, složený z vašich přátel, odchovanců Osvobozeného divadla, bojoval vašemi písněmi, vaším optimismem a písněmi, které si sám složil. Jako jsme zde v Buchenwaldu bojovali proti fašismu, tak budeme i doma bojovat proti jeho zbytkům a budovat novou, lidovou, demokratickou republiku.
4: Druhý dopis z Buchenwaldu, podepsaný 127 jmény, na jednom místě praví: Po předběžném vzdělání kriminálním obdrželi jsme státní stipendium ve studování mezinárodního života v Buchenwaldě. Během studií byly to vaše písně a slova, kterými jsme si udržovali dobrou náladu a bojovali proti Čehonům, kteří ještě nevyhynuli. Po absolvování tohoto kurzu dne 11. dubna 1945 vylézáme ze sklepů a z různých podzemních úkrytů, ve kterých jsme potají konali zkoušky a představení, a vstupujeme do nového života. Vaše keep smiling bylo a zůstává naší devizou.
3: Tak kamarádi, to jsou první dopisy, jež nám došly z Evropy. A už teď jsou to ty nejkrásnější. Nemusíme vám vykládat, jak jsme na ně pyšní a jakou radost z práce a jakou chuť k práci nám dávají. Pořádně vám poděkujeme až doma. Ale nejen za tu radost, kterou jste nám udělali. Hlavně za to, že jste bojovali proti fašismu a že chcete bojovat dál.
4: A jak píšete v tom dopisu jednom na jiném místě, jak píšete, že se sejdeme na cestě v boji proti fašismu, tak máte pravdu. Děkujeme vám za vaši důvěru a teď, přátelé a kamarádi, do práce!
5: Hej, rup, praskla robota puklináci, hej, rup,

rup, máme svobodu, mír se vrací, hej, rup, v šiku národu najdem práci, hej, rup, budem žít. Hej, rup, kdo má sílu, hej, rup, ruce k dílu, hej, rup, jsme volní, chceme žít. Hej, rup, pukli náci, hej, rup, hej, rup.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gong.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: zvon.
1: Noc s hvězdou.
2: Byl dobrý rok, slunečka i dešťa dostatek a haluze sa postřešňama enom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučiska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňu, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně, ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ty tu mlsnou hubu zlískám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbí a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase jí nahlédal jak krutí hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka střešenky do sebe, oblizoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka, jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a roh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli, hlava nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které sám uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když sa pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty maškaro? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných rteplí a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ešte něco nepadlo. Pán sudci přísno pohledli na fukarku a pravili: tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo. Co, pane Rado, pár střešní? Kdy ten paskřivě z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán sudci ale neuznali obhajobu tetky fukarky a dodali: tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Zlušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu za halenu a šuškálím: tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu? A Rušňa dodali: a počuni.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Boj vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot lživý. Jež to podešla s tou bandou.

0: noc s hvězdou.
1: No a právě zpěvák má v show 2-3 proti speakerům nespornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho volá, chvílema se zavlní a úspěch je zaručený. Co my dva tady musíme říci slov, než sklidíme potlesk?
2: No to je, Slávku, můj dávný sen, abychom my dva víc zpívali a míň tady hovořili.
3: Že jsi se nezmínil dřív? Vždyť víš, že i moje dávná touha byla vyšvihnout se na špičku světový pop music. Hlasový fondy bych na to měl. Eloise, Eloise? Ale textař mi chybí.
2: Chybí, tak si nějakýho vyber.
3: Prosím tě, vyber, znáš dnešní textaře. To jsou samý písničky o lásce. Buď on jí má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda a on jí nemá rád. V nejlepším případě se oba mají rádi. Ale pak to má zase tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloise, Eloise?
2: No, to je totiž tím, že každý textař si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe, zpěvákům je nedá a zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Ku příkladu Jirka Štajdl, prosím, píše výborné věci. Ale onehdy jsem šel u nich po střeše.
1: Kde jsi šel?
2: Po střeše u nich.
1: Tam, prosím tě.
2: Na nádraží, já mám takovou zkratku. A ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych Gotovi přál, to říkám upřímně.
1: A tady jsme u problému. My jestli skutečně chceme zamířit na špičku pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit hned tady. Ty verš, já verš a za chvíli máme šlágr.
2: Tak dobře, no tak co bys říkal tomuhle? Mám mě ráda nebo ne, trhám ostny kaktusu.
3: Tak to ne, to zamítám. To je o lásce a to bychom upadli do průměru.
2: To je píseň misionáře.
3: Ne, s tím neprorazíme. To chce něco nevšedního, úplně z jiného konce na to jít.
2: Tak začni ty.
1: Že by si mě dal příležitost? No tak měl by jsem takovej nevšední veršík schovanej. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: No, o lásce to sice není, ale že by to bylo nadprůměrný.
1: Já nedělám nadprůměrnou písničku, já dělám písničku konzumní, kterou si koupí i Antoušek.
2: No, jak chceš, ale já to do pantónu cpát nebudu.
1: Ty přijdou sami.
2: Tak jak byl ten veršík, aby ho rozvinul?
3: Si to nepamatuješ, takový štěpnej verš. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: A ty by si nemohl, Slávku, po ránu točit klikou lanovky.
3: No konec, proč ne? Po ránu jsem rozespalý a která klika mi dřív lítne do ruky, tou točím.
2: Je,
3: klidně.
2: To si hodnej, protože na lanovku já mám bezvadný verš. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Víš?
1: Za tohle tě chválím.
2: Oboje na tvrdý i.
1: Ano, perfektní. Takhle to musíme dělat, tu písničku, jo. Není to o lásce, to nikdo nemůže říct vánočka, jo. Ale to kouzlo, ta poezie, to v tom je vánočka. Rozinky, mandle.
2: Ano,
1: takhle
2: ano,
1: to musíme ano. Dělat. Když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. A sakra, ty by si nemohl náhodou výjimečně, víš, projednou posnídat trochu teplý žemle. Moc by jsem to potřeboval, kamaráde, kvůli verši, víš. Hodně by si mě pomohl.
2: Slávku, ta chuť to není.
1: No, já vím, no, je to suchý těsto, no. No proto jdu s prosíkem.
3: No hele, dorazíš se marmeládou.
2: Ale vlastně jo, já když jdu do práce, tak si jídle nevybírám. Co mi maminka dá do nůše, to jim.
1: To si moc hodnej.
2: Žemle.
1: Pak to zní celý takhle. Ano. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal, změna, trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila, teď to přijde, svými větvy jedle.
2: Moment. Snad větvemi, větvemi.
1: Větvy. Ona je měla ulámaný.
2: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
3: Já právě kritizuju v té písni. To je výborný verš, větvy. To vrazím ještě do nějakého hitu.
2: A tebe by nemohl zdravit Jasan.
1: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem. To ne.
3: Dorazíš se dubem.
4: A vlastně máš pravdu, nakonec jasan, smrk, borovice nebo kokosák, ono je to jedno.
5: Hlavně mi zachovej větvy, kamaráde, na větvy jsem hrdej, hodně háklivej jsem na větvy.
2: Dávej pozor, dávej pozor. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si já sám.
3: To je perfektní
1: nástup na refrén, který teď vytvořím. S přírodou si já sám. Tada, tam, ta. Ty bys si nemohl s přírodou řvát.
2: To můžu, když já sám tak zvu. Zvlášť, když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se neznám.
1: Tak pak je to perfektní. Celý refrén se volá jupi, jupi, jupi, jo. A píseň je hotová.
2: Tak si ji hned zkusíme zaspívat, ať vidíme, co to udělá s lidma.
4: Počkej zaspívat, ty řekneš zaspívat. A máš na to vůbec nějakou schopnou melodii?
2: No tak měl bych jednu melodii, je celkem jednoduchá, my bychom asi složitější nezaspívali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Olé! Copacabana!
1: Karinča Pele!
2: Gomez!
1: Havý pobřeží!
2: To je správný.
6: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teple.
2: Žemle a znova rumba!
1: A znova Karinča Pele!
2: A vlň se v mocích, ať splníš dojem!
1: No já se budu vlnit a ty budeš sedět.
2: Jak se můžu vlnit v sedě, vy myslíte, že jsem blázen?
1: Tak vstaň a hraj ve své.
2: To nejde, Slávku, hle ty složitý pohyby, co dělám rukama.
6: A v dáli mě zdravila svými větmi jasan, vždycky.

0: Eloise.
1: Jo. Ano, ty si ho zasloužíš, ty máš na tom hrdost.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

Povídka o neslušném Ježkovi. V jednom venkovském hotelu žil Ježek Erinaceus Europeus, jehož úkolem životním bylo chytat šváby, periplaneta orientalis. Žel bohu byl tento Ježek velký nemrava, který místo, aby chytal šváby systematicky, jak činí řádní a pracovití Ježkové, chytal jich vždy právě jen tolik, kolik právě potřeboval ke své výživě. Za to však odával se různým neřestem, jako například stával se alkoholikem, vypíje je pivo nalíčené na šváby. Působením alkoholu vyvinula se u darebného Ježka smyslnost a tu on při nejmenší příležitosti vnikal do hostinských pokojů a díval se, jak cestující se odstrojují a pozoroval, jak lezou do postelí. Za tohoto nešlechetného pozorování blýskaly se mu oči nezřízenou vášní a tím více zanedbával svých povinností, ačkoliv v přírodopise živočišstva pokorný Rosický, schváleno vysokým CK vynešením ze dne 25. června 1894 číslo 13914 pro střední školy stojí, že jsou ježkové zvířátka neobyčejně žravá a pravým dobrodiním pro lidské příbytky, kde zakrátko vyhubí šváby, cvrčky, myši, hlemíždě, žáby a podobně, a že v noci vycházejí na lup. Nemorální Ježek jednal vysloveně proti výzkumům pokorného Rosického. Klidně nechal šváby se rozmnožovat, myší si nevšímal a naslouchal rád cvrkání cvrčků za kamny a den ode dne s větší a větší chtivostí dívával se po pokojích na lidi lezoucí v nedbalkách do postelí. Sledovával celý děj odstrojování malýma očkama od někud z kouta jizby a když některý cestující převlékal si noční košily, tu zářil nemorální Ježek a radostně zacvakal ostrými korunkami svých stoliček a jeho čenich na způsob rypáčku přiostřený zašpičatil se smyslně. A když cestující zhasl svíčku, tu zesmutněl nemravný Ježek a někde v koutě schoulil se do klubka, čekaje žádostivě, až ráno cestující objeví se opět v nedbalkách. Časem se stávalo, že cestující v noci se rozsvítil a obyčejně botou zabíjel procházející se štěnice a Cantia lectularia po stěnách hostinného pokoje. Tu nemorální Ježek naráz přiklusal na místo, odkud viděl ozářené spodní kalhoty rozčleného cestujícího. Pro pedagogy hrozný příklad zkaženosti mravní, neboť Ježkovi nebylo ještě ani půl druhého roku. Jednou se stalo, že zarejdil za hostinským, když ten nesl sám nahoru do pokojů láhev vína. Ukryl se pod pohovku a když Hostinský odešel, vylezl na světlo. Viděl dva tvory. Jednoho štětinatého a druhého dlouhovlasého. Přítomnost dvou naplnila ho údivem. Oba tvorové byli oblečeni. Zalezl tedy hanebný Ježek hněvivě do kouta a číhal na zvuk, který označil zouvání bot. Prozatím naslouchal. Je to strašné, pane Stránský, ale milostivá paní. No ne, to jsem si na vás nemyslela, pane Stránský. Odejděte do svého pokoje. Ráno už nějak vysvětlím blázník svému muži svou nepřítomnost. Což nevíte, že čest ženy je to nejdražší, co má? Tak daleko jsem to neměla nechat dojít. Byl to nevinný flirt s přítelem mého muže. A chudák dovolil vám doprovodit mne na výlet. Přece nesklamete důvěru mého muže. No jen odpovězte, zklamete nebo nesklamete? Je mě vás líto, ubohý příteli. Ježek nemorální slyšel, jak dlouho vlasá bytost vzdychla a jak ježatý tvor řekl zoufale. Dovolte, abych vás zatím políbil. Ozvalo se cosi, jako když Ježek kouše šváby. Takže nemorální Ježek, domnívaje se, že zde má kolegu, vyrazil ven z úkrytu právě pod roucha dlouhovlasé bytosti. Dlouhovlasá bytost se lekla a vstala. Ježatý pán ohlásil objevení Ježka. Prosím vás, vyneste ho ven na chodbu, prosila. Pan Stránský hrdině a obětavě přikročil k nemorálnímu Ježkovi
a nedbaje jeho ostnů vynesl ho na chodbu a vracel se do pokoje. Našel dveře zavřeny. Milostivá paní, otevřte. Jen jděte hezky spát vedle do pokoje, slyšel nemorální Ježek hlas dlouho vlasé bytosti. Zamkla jsem, odpuste, budu vám sestrou. A to byla také poslední slova, která slyšel v životě. Neboť ježatý pán hledaje, na čem by si vylil zlost, rošlápl ho na kaši. A tak nemorální Ježek zahynul k radosti všech obhájců mravnosti, stav se obětí své necudné tužby.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk ne? Tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No. Já vás hned poznal.
0: Tak? No já vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: Taky tak trochu jako...
1: No taky, to taky, víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba je tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte.
1: Jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no jako jo. U mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že
0: jo. Ano. No. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, taky.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no. Právě.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo, no. Já jsem si to myslel, ano. To jsou novinky,
1: no.
0: Utíká to, co?
1: No, tam to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat.
1: Jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No když jako zanáší.
1: Jo tak, no jo, to.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dost.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Já už budu muset pomalonku, poněž ono...
1: Spěchat, já spěchat. Taky letím.
0: No, no.
1: A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no narodil se mi kluk.
1: Je, to vám no. Gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.
1: A je.

0: Noc plná hvězd.
1: To je pěkný místo. Co sedíme, co?
2: Znám lepší.
1: Henkosík, lumpík. Jak dojemně zpívá.
2: Ruší, potvora. Ryby to neradi slyšej. A konec konců je to pinkava.
1: On zpívá kokosík. Víte, stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No, to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám.
1: Cítíte?
2: Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou v skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princi.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska,
3: takového malýho chundelatýho
1: Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
3: Tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bude vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
4: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, nehoda.
2: Já vím, sedněte si. Slečno, pište. A vy nám pověste, jak tomu došlo.
1: No, to mám prosím po matce.
2: Ona měla taky zlomenou ruku?
1: Ne, ona měla nehodu.
2: Prosím vás, a co se jí stalo?
1: Já nevím, vy jste o něčem slyšel?
2: No ne, počkejte, to byste mě řekl, že měla nehodu.
1: Ale, ne, nehoda byl můj otec.
2: Promiňte, jsme se srdečně zasmáli, pane nehodo.
1: No, nehoda.
2: No a teď nám pěkně po pořádku pověste, jak došlo k vašemu úrazu. My si píšeme protokol, abychom měli podklady pro žalu.
1: Ano, důsledek nedbalosti, pane doktore, upadl jsem na náledí.
2: Kde to bylo?
1: Na chodníku.
2: Ahleďme, a to mě enormně zajímá. Poslyšte, jestli jsem správně pochopil, tak ten chodník nebyl, co? Nebyl posypaný.
1: Nebyl.
2: Naopak se leskl.
1: Leskl se, ano.
2: Jako sklo.
1: Sklo se leskalo.
2: Přímo lesk. Ano. Abyste šel za svou povinnost, nic zlého netušel, najdu jste uklouzl a způsobil si úraz, není-liž pravda?
1: Vy jste se díval?
2: Pouhá logická dedukce.
1: Mám zlomenou ruku a potlučenou hlavu.
2: Všechno pečlivě zapisujte, slečno. A vy buďte naprosto klidní, pane. Máte nárok na bolestné. To je jasný. Kolik byste požadoval?
1: No tak já nevím, já tak často nepadám, že to...
2: Napište, slečno, dejme tomu 2000. Jo, já je naučím sypat chodníky, mi
1: zdraví. Jo, no to jsem ani tolik nečekal, pane doktore, děkuji za pochopení.
2: Dostanete mnohem víc. Hlejte se, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti?
1: No tak doktor mi předepsal 3 týdny, prozatím, pokud nevzniknou komplikace.
2: Výborně. Slečno, udělejte propočet ušlé mzdy, dejme tomu za 2 měsíce. Utrpěl jste ještě nějakou další škodu?
1: Ano, mám úplně zničené šaty, až se podívat, no, prosím, to je...
2: To já vidím, pane, vy jste úplný hastrát!
1: No, to jsou...
2: Strašák, no se mi tohleto. Za tohle jim započítáme, pane. Tohle jim započítáme i se spodním prádlem. Já vám za to ručím, že ten neposypaný chodník jim přijde set sakramentsky dráho.
1: Ovšem, to není všecko. Když jsem padal, tak jsem omylem porazil jednu paní, která měla v ruce síťovku.
2: Na tramvaj.
1: Ne, to spíš na nákup.
2: Ano.
1: A tou síťovkou, ve které byla marmeláda, zachytila o knoflík mýho raglánku a jak jsem padal, tak trhla a z mýho raglánku, prosím, zůstaly akorát záda a rukávy. Vypadá to spíš jako pelerín, ale se podívat, prosím.
3: Prosím, mám taky zepsat ten raglán.
2: Samozřejmě, slečno, ti se budou divit, jak s nimi zacvičíme, pane. Já vám ručím za to, pane Nora, že budou sypat chodníky i v červenci.
1: Ano.
2: Měl jste ještě nějaké další nepříjemnosti?
1: No, měl, já nevím, jestli bych to měl, já totiž taky utrpěl.
2: Tak jen do to?
1: Morálně.
2: No věcí!
1: No, já totiž jsem znemožněn před celým městem, no. Vypadám teďka jako...
2: Jako blbec!
1: No, jako blbec, úplně, no, jo.
2: Jistě?
1: Zapište jako blbec.
2: Ano, prosím.
1: No, totiž, abych to vysvětlil, víte, ona se tomu přichomitla manželka.
2: Ano.
1: A prohlásila před mnoha svědky, že se dá se mnou rozvíst, protože se válím za bílýho dne na náměstí s cizí ženskou. No to budete si představit ten škandál?
2: To je strašná situace tohleto. A proto sáhneme k tvrdému postihu. Bylo jim za těžko vzít trochu písku, posypat chodník, tak budou s těma v korunách. Aha! Máte to zapsáno, slyšíte?
3: Ano, ano, pane doktore, mám. Bolestné činí 2000 korun, oblek 1200 korun, raglánek odhadují na 1500 korun.
2: Výborně.
3: Ušlá mzda cirka 2500 korun.
2: Fajn. Přihoďte tam ještě manipulační poplatek 300 korun a 200 korun za nesypání chodníků. Tak, teď budu, vážený pane nehodo, sypat, až se z nich bude kouřit.
1: To by...
2: Pardon, kolik to dělá dohromady, slečno?
3: Cirka 8 tisíc korun.
2: No, doufám, že budete spokojen.
1: No, to bych nebral ani kdybych krát, pane doktore. Já vám děkuji za pochopení.
2: Hejte se, pořádek musí být, příteli. Na to jsou paragrafy, to je úplně
1: jasné. Já se loučím, naschledanou, děkuji.
2: Jo, počkejte, ještě moment, pane nehodo. Na to hlavní bychom zapomněli. Hejte se, kde se vám to stalo? Tedy před kterým domem jste uplouzl?
1: No, před vaší advokátní poradnou. No, proto jsem sem přišel. Před vaší advokátní?
2: A...
1: Proto jsem tady.
2: A to...
1: Vám je špatně?
2: Je to. Tak, vydá. Poslyšte. A víte, že ta pelerinka vám velice sluší?
4: Ten pokoj, prosím vás.
2: Ne, já bych řekl, že je taková jako modní novinka. Škrtněte ji, slečno, v tom se dá ještě chodit.
1: Ale prosím vás, do práce myslíte, nebo...
2: Ne, tak na chatě, na zahradě, v lese a tak dále. A propos, apropo, kdy pak se vám stala ta nehoda, pane Nehodo?
1: To mohlo být tak kolem 10. hodiny, přibližně.
2: Aha. Vy máte zajisté zimní dovolenou, že?
1: Ne, to já nemám dovolenou, ne, já jsem si odskočil z úřadu, řekl bych taková maličká pochůzečka.
2: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej Víte, milý pane, že tahle fakta dost podstatně mění vaši situaci.
1: Jak to?
2: No jo, sypat, to by se vám hodilo, víte. Jenže vy nemáte národ ani na bolestný člověče. No, víte, že mi vás líto.
1: No co ten neposypaný chodník?
2: To je právě to, že jste upadl v nevhodnou dobu. No ne, potom si se takhle cestou z práce, že ano, to by byl veselější pád. Ovšem, upadnout uprostřed pracovní doby v 10 dopoledne, pane, to nebudeme sypat my, ale naopak vy!
1: Ale já byl na služební pokusce.
2: A proč pak jste se nám válel před naší advokátní poradnou, že jsem tak smělý?
1: No, protože jsem z místního národního výboru kontroloval, jestli jsou posypané chodníky.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdybych měl seřadit dopravní prostředky podle svého citu, dal bych asi na první místo auto. Snad proto, že je ovládám a že jsem je ovládl kdysi. Já, jehož technický vývoj, jak říkávám, skončil u skoby, jsem ovládl auto. Jsou ovšem chvíle, kdy auto ovládne mne, kdy jaksi nabude vrchu a kdy některý z jeho vrtochů zaútočí přímo na mé nervy. A to jsou jenom chvilky a nemá význam měnit pro ně svůj citový vztah k autu vůbec. Já jsem dostal svůj řidičský průkaz o něco později než auto. To bylo tak. Jednoho dne jsem se vydal se svým kolegou Jirkou Pikem z Městských divadel pražských, abychom se přihlásili do autoškoly. Přihlásili, nic víc. Čekali jsme tedy. Čekali jsme, že budeme zapsáni, že nám oznámí, kdy se koná první hodina výuky. Ale přítomný učitel nás vzal do vozu zaparkovaného před budovou a přímo na místě nám začal vysvětlovat, že toto je volant a toto naopak brzda. Byl jsem absolutně nedotčený jakoukoliv znalostí v tomto směru a bylo mi divné, že volant je pouze jeden a brzdy tři. Teprve pak mi vysvětlil, že nejde o tři brzdy, ale jedno, že je spojka, druhé plyn a třetí teprve brzda. Dnes už dokonce vím, co to je a užívám těch tří pedálů většinou správně. Ale přece, když někdo něco opravuje a řekne mi, prosím tě, sešlápni mi spojku nebo přidej mi plyn a já mám k jeho vozu jen tak přistoupit a jak si ve stoje zvenku položit nohu na to či ono, zaváhám. Přiznávám, že zaváhám. Sedím-li za volantem, dělám to automaticky a mechanicky. Seděli jsme tedy ve voze. Učitel, Jirka Pik a já. A on vysvětloval i funkci kontrolní žárovek na palubní desce a další složitosti. Pak mě posadil za volant a povídá, nastartujte. Šlápněte sem, tuhle nohu teď trochu uvolněte, držte volant

a vůz se rozejel. Já, který jsem přišel, abych se dal zapsat, jsem řídil vůz, a to ulicemi Smíchova, kde v téže chvíli jelo vozů víc, a to, jak se mi v té chvíli zdálo, dokonce tisíce vozů. Byli všude. Míjeli mne, potkávali mne, předjížděli mne. Z jedné strany vyjel trolejbus, ale v té vteřině jsme stáli. A instruktor povídá, to by byla rána. Kliďas, veliký kliďas. Jel jsem. Dojel jsem až někam pod Barrandov. Pak to vzal Jirka Pik a já ještě v noci hledal chodidlem v posteli spojku, plyn a brzdu. Moje první auto byla pak Octavie. Nazvali jsme je Jakubem a u tohoto jména zůstalo. Pak to byl Saab a Jakub se tedy změnil na Jakobsena, přičemž nevím, jestli je to správný švédský výraz pro Jakuba. Pak to byl Renault, a tedy Jacques, a dneska Simka, takže opět Jacques, čili Jakub IV. S Jakubem prvním, tedy s Octaví, jsem byl ve Francii. To byla zvláštní etapa. Měl své vrtochy Jakub tehdy. A na jedné z dálnic nám ulítla kapota. Dala se pak zasadit, ale bylo tomu zapotřebí asi 6 nebo 7 pohybů ve správném pořadí. U benzínových stanic jsme tím budili značnou pozornost a v servisech se dokonce svolávali mechanici, protože nikdo z nich nechtěl tuto podívanou zmeškat. Ještě jednu zvláštnost měl tento vůz. Když jsem zastavil a čekal na zelené světlo, událo se v něm něco, čemu jsem nerozuměl. A když jsem pak na jedničku vyjížděl, skočil vždycky dopředu prudkým pohybem a současně se ozval klaxon. Bylo to pěkné. Zejména v ulicích Paříže, kde jsem čekal ve 4 stupů jiných vozů, jejichž řidiči se okázale nudili. Pak naskočila zelená, já vyrazil, zatroubil a získal předskok, protože ostatní za mnou zírali a zapomněli se rozejet. Byla to krásná cesta. Jeli jsme pak na jich přes Orleán, mířili k Provánci a Jakub se choval skvěle. Měl sice, jak říkám, své podivnůstky, své vrtochy. Ale co pak člověk je nemá? Vzpomínám na ten svůj prvotní úžas, když vůz v mých rukou se rozejel. A co si jako ozvěnu tohoto pocitu prožívám snad vždycky znovu. Vůz jede. Ten, kdo od malička toužil po motoru, ten, kdo motoru rozumí a má k němu vztah, tohle nemůže pochopit. Jede, myslí si, no a co má být? Tak to má být, tak to být musí, protože mezi součástkami se odehraje toto a toto a tak. Už několikrát se mi pokusili vysvětlit, cože se odehraje mezi součástkami, aby to jelo. A cože se mezi nimi stane, když to nejede. Vyslechnu ten výklad a nepochopím. Osvojil jsem si takovou vlastnost, že v případě výkladu, kterým nerozumím, jak si vypínám hlavu. Slyším i nadále hovořící hlas, ale je to jen a jen zvuk. Nedělám to z nezdvořilosti, ne, z pudu sebezáchovy. A omlouvám se všem, kdo ke mně takto hovoří. Mohl bych vyjmenovat několik částí motoru, auta vůbec, ale co to bych je asi našel. A kdybyste je přede mne položili sami o sobě, netušil bych, odkud jsou. Nemám proto ani výčitky, ani komplexy. Myslím, že jiní to dovedou i za mne. Já zase za ně hraju večer divadlo a píšu povídky. Kdybychom všichni uměli všechno, nepotřebovali bychom se. Řídím rád. Jiní by museli posoudit za mne, zda dobře, ale já vím, že rád. Kdybych měl říci, čím je mi jízda autem, řekl bych především nejdokonalejší samotou. Pro někoho je prostředkem, jak překonat jistou vzdálenost a dostat se z místa na místo. Pro někoho je opojením z rychlosti, ale pro mne je to naprosté štěstí z pocitu absolutní samoty. Kdekoliv jinde mohu být, zaslechnu třeba, jak si zpívám, jak si povídám, v autě ne. A tady si tedy zpívám. Mám velice obsáhlý repertoár. Od jazzu až po operu. Od folkloru našeho k folkloru dosud neobjevenému a pocházejícímu z neprobádaných oblastí Afriky či Tibetu. Tady si improvizuji svoje příští texty. Tady třeba napodobuji Jana Pivce. Jene, tisíckrát prosím za odpuštění, ale tady si třeba říkám verše z tvého Mefista. Tady projedu 50 kilometrů a mluvím v naprosto vymyšleném jazyce nahlas. Tady jsem sám. Jedině tady jsem sám. A chci být sám. Omlouvám se tím všem těm mávajícím na pokrajích silnic a chtěl bych jim taky říci, respektujte i to, že vás někdo nevezme.
Nehroste za ním. Nepište svá prokletí na sloupy u silnice, včetně čísla vozu. Třeba má své důvody. A jestli moje důvody neschledáváte dost vážnými, snažte se aspoň omluvit. Beru obyčejně jenom vojáky. Voják, myslím si, spěchá, vždycky spěchá. Buď od své mily za svým důstojníkem, anebo od svého důstojníka za svou milou. To obojí je důležité. Člověk není jenom jezdec, je taky spolujezdec. Jede třeba s někým v témž voze, nebo ve svém voze vedle mnoha jiných. A měl by na ně myslet. Neměly by vznikat nesmířitelné tábory třeba mezi chodci a řidiči. Chodec se často zlobí na řidiče. Někdy právem, většinou neprávem. Ale je to taky tím, že chodec většinou nezná práva řidičova ani práva svoje a svoje povinnosti. Nestraním řidičům, ale ono je to tak. Každý řidič je taky někdy chodcem. Ale ne každý chodec je taky někdy řidičem. A tak častěji, věřte mi, že častěji myslí řidič i za chodce a na ně, než chodec na řidiče. Každý z nich má své oči ve své hlavě. A jejich hlavy se od sebe v mnohem liší. Ale v jednom jsou stejné. Jsou obě křehké a prorazitelné. A na to by měli myslet oba. Snažím se být řidičem snášenlivým. Nemám rád, když předjíždím a vůz v protisměru na mne z dálky bliká dálkovými světly. Když jsem v podobné situaci já a říkám si, že ten vůz v protisměru předjíždí dost riskantně, neblikám. Přibrzdím, abych mu pomohl. Abych pomohl i sám sobě. A jsem-li předjížděn, uberu. Učím se tomu. Učím se tomu, protože jezdím rád a chtěl bych jezdit co nejdéle. A jezdit ve voze se dá jen se zdravými údy. A taky v tom voze, který zůstává pohromadě. A když mě někdy uvidíte, jak si klepu svými prsty na svoje čelo, chci tím říci, že ten blbec jsem já. Berte to jako gesto sebekritické a omluvné.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: No tak Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, tak já jsem si udělal nějaký poznámky z toho tvýho pásu a teď na to budu reagovat postupně. Tak říkáš, jak já jsem měl hroznou radost, že se ti to jako v podstatě líbí, že jsi tam nalez v tom mým záznamu tu desku nějaké věci, které by se daly použít, a jiná, že s tvýma námitkama úplně souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a v který by si mohl doplnit tou kampskou scénou. Já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Tohle ty děsnej malér, Jeníku, to je obtíž, protože jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku, s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance se v tom bude jevit, ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab tý distance, když to konečně lidi vědí, jak to budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak jsi správně řekl. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že přesně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečné věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadyhle k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těchhle z těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nejbrž kulturně. A jaksi kontinuitně, když někde seš delší dobu, tak víš o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností, než ten druhý, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říkáš, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jaksi hudba jest veřejná. Jo, říkáš, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječný, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím a mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takovej nápad, tak to

poslepu, zas a znova ze střepů, lepím slova po hmatu, hnětu bláto z dukátů kutám zlato. Z minula do budoucna připlula slova vroucná ozvěna, tichého žalu zamčena v kanci

budou znovu objeven jak hoře říp, jako k doušce mateří v těžké zkoušce žoldnéři jedou stečí láteří cizí řečí. Veliký hrachot řešet básníky budou věšet za zločin nepokory v úbočí Bílé hory.

znovu objevena. Klíčníku, vezmi tiše za kliku, staré říše se tři prach, slovy díků na mitrách kanovníků. Z ramene sejmi tíhu kamene, v ruce knihu z plamene, vytaženou ještě ne, spopelněnou.

0: Noc plná hvězd.
1: Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, sněhu až pod okna. Děcka s jedným šléštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu sa veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štúřil sa, bafal z gipsovky a spokojno sa díval na hromadu dřeva. Pěknúčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Rado sa podívat. A však sa nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale včil už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo sa chytil za tých pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Z hromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s hřevem letěl do chalupy. Babušo, brala z tej novej hromady? Ale co ťa vede, teď máme ještě staré v šopě. Ze sakrama zbúdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už ze strachem lézl z lůžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho sa najviac obával, to sa splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektív Herlock Scholmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes ploť. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak sršně za košulů. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytíš, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo sa klukl do hlavy. Když už nevyspáním sa sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítení. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtúlil babušu, která myslela, že sa Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roku a zavřel sa do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od tého dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohreltě oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný Čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleteli přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. a včil prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali. Pán soudci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelním prachem a hodil Šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil načisto nevinůčko a filozofoval. Pane soudci, jak do ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že ně Šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a ani jsem nevrtal. Kdyby byl rentgen na myšlenky, pán soudci by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý Šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodal. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

to. Namísto justice inkvizice, tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedivte se, teď je středověk. Urození páni v ušlechtilém klání pro lásku si kazí brnění. Vrátili se zdraví z křižácké výpravy, dá pámbu snad se ožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vás i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to byl ovšem ještě středověk. Dnes je dnes a včerejšek jsou tros.

to o krok, o krok. U každé vesnice raketová odpalovací základna. U každého města dvě. U každé hranice, kdo pak si kam, pak kdež co to máš? Dnes už přece není středověk. Na místo infekce docela nepatrné záření. Místo moru máme stroncium. Místo dezinfekce, že prej se na tom už pracuje. Teď už sakra není středověk.

0: další kapky jedu. Věz ve vědu a spím beze strachu. Dávno přece není už, už přece dávno není. Dávno přece není středověk.
1: Posloucháte Hvězdu.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

0: Noc s hvězdou.
1: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
2: Pohyb, prosím, pohyb může být a nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
1: Ovšem profesionálně provedený.
2: Proto ho taky budeme provádět my dva.
1: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení perou. Je to pantomima.
2: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov Mamedvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron.
1: Role si pak mimové Šimek a Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
2: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
1: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
2: Sládku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
1: Vysoce inteligentní.
2: Zachovalý.
1: Krasavec.
2: S drápky neobroušenými.
1: No, pak ostrými.
2: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
1: To budeš.
2: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
1: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňáč, jdu se ukrýt do houští.
2: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcel Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel. Ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
3: Jsem medvěd grizzly a čichám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
2: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Tady máš cukřík od hospodyňky.
1: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
1: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
1: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho ardousím. Též trhám silnou počívku.
2: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře. Zase
1: nech mě, myslivče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
2: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
1: Mluvím, promiň, promiň, pomácem se bolestí. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.